0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: Já tady mám vyprávět, jak jsem se dopracoval k tomuto postavení. Začít tak někdy od první třídy. Celá naše rodina pytlačila, u nás byly hluboký lesy, ale skoro žádná zvěř, takže jsme se skoro vystříleli. Můj dědeček se na pytlačení potom vykašlal a stal se písmákem. Naučil se psát a stal se písmákem. Ne, že mě chtěl pytlačit, ale jemu se normálně zasek náboj v laufu, na novou flintu nebylo, tak se stal písmákem. No takže o to jako by nešlo, ale já jsem hned od první třídy začal mít, nevím, proč dvojky z mravů. To se vám směje. Jenomže já měl velice steplý otce a ten jenom jsem přišel domů, řekl z mravů, já řekl dvě a už tě řezal. Já mám taky největší svaly na prdelce. Já bych si zasloužil i mimikry, abych zmizel v houští, ale to se mi nepodařilo. Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku a ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný. Já pán tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pán nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přines domů trojku z mravu. Já se třás. Já neměl vůbec chuť jít domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků, a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii, to je velice zkratkovitá, výstižná poezie, milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci, řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned.
1: Já pán
0: holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval tohleto, ten tam... A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč tě řekneš, Aňo, Máňo? No. Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přesličková. Taková ani ryba, ani rak. Byla asi o 3 roky starší jako my, nevím z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jediný já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v tercí to skáču se objevilo, že jsem to jedinej v očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stole a my tam běžili a každý si četl o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli, že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tato Přesličková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká. Proč, Přesličková, nemiluješ menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosťák, vyvrhel, nemrava, já dostal tu trojku z mravu. A teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Pam, to mě táta vodilá kulometem nejméně. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. A já tak jdu, celý zničený, spocený, tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zas máš dvojku z mravu? Já, pam, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde? Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.

naší dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: Ne a ne.
1: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý od toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

rychleji než voda v horské bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám slížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč pod čiltem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod čiltem nechalo mě žít, že jsem každej večer jenom od

Jen já vím, proč teď se vracím, krajem jenž se zelená, ačkoliv mám plno prachu, přesou se mi kolena. Jen já vím, co v Alabamě nenechá mě žít, jestli budu dnes.

0: Kdo asi tak dneska u nás v České kotlince zná jméno Benjo Peterson? No, jen tak mezi námi, to je autor Matildy. Jo, a Matilda není žádná ženská, to se pan Hála mýlí. Matilda je zavazadlo, něco jako nosil hloupý Honza, jenže v Austrálii. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.
1: S tebou, Matilda, se na vandr dám.

Nožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metal, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříně vsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy. V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se dvěma vědry provodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutálel se se svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra. Nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou se má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Radeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabilost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku nějak udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět.

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Mistře, kdybyste dovolil, my bychom pár slov tady pro naše čtenáře získali rádi, tedy bychom, kdybyste byl tak velice laskav.
1: A jo, jistě.
0: Nevadí vám, že vám ukradneme chvilku volného vašeho času?
1: To nic. Mě to v šatnách už ukradli víc. No, prosím.
0: Tak já jsem rád, že jsem vás konečně zastihl, to byla honička po všech světových jevištích.
1: No, tak vás... jak to běhá.
0: No, že jo, včera jste prý byl v roky ceny. No, čím bychom začali? Já myslím, že by bylo dobré začít... vy tady máte snímky přímo. Tak se podíváme. Je to pravda, že prý vás, jak si starší diváci pamatují, ještě z kočovných společností taky?
1: Ano. Víte, tenkrát byla doba zlá.
0: Rád to píšu, rád. Ano.
1: Krutá,
0: ano.
1: Tenkrát nebyly žádný školy, akademie, ne. Konzervatoře, nic takovýho, víte. Amu, tenkrát, kdepak amu. A mu muselo se žít. Hlavně tvrdá dřina, ale hráli jsme rádi.
0: Rádi.
1: Taky někdy bez honoráře, bez jídla, bez pití, bez škol, taky bez škol. Rekvizita, bez kostýmů.
0: Prosím vás, pomalu já stenografuji.
1: No. Ano. Bez rekvizit, bez kostýmů, si napište to.
0: Bez kostýmů?
1: Ano.
0: Co jste hráli?
1: No tak většinou adamity, víte? No a zas nás hnali dál a dál, víte? Taková byla doba prostě, taková ta šmíra, jak se posměšně...
0: Čili i neúspěchy se dostavili
1: taky. Taky, vždycky nebyl úspěch právě.
0: Ano.
1: Někdy po nás diváci také házeli rajčata, vajíčka, jablka, ale my jsme vydrželi. A zas aspoň bylo ovoce, víte, tak se to tak různě pytlikovalo, to si dobře. Ale já se budu pomalu připravovat.
0: Samozřejmě, mistře, samozřejmě.
1: Já si všechno dělám sám, víte, na to mi nesmí nikdo šáhnout. To je moje taková laboratoř, víte. Začíná to každý večer rituálem, víte, nezbytné kafíčko. Uj, to jsem si spařil držku. Takhle horký,
0: jo. Sakra. Ale to nic, myslím, můžu. Mohl bych si taky trošku připařit držku s váma.
1: Jen pašte, když vám to udělá dobře.
0: Takovej doušek.
1: No, prosím.
0: Logr zač. No, oni vás diváci znají, mistře, především jako představitele takzvaných malých rolí. Jak jste se k ním dopracoval?
1: No tak malých rolí, víte, já jsem k ním v podstatě tíhnul celý život.
0: Tíhnul, to já to napíšu.
1: Ano. Začínal jsem rolemi zvířat.
0: Aha.
1: Ať už to byly koně, kanci, medvědi, nebo takhle. Já si tenkrát, to se vám bude hodit, já si vzpomínám na takový krásný zážitek, víte. To byl jeden režisér, takový velký režisér, krásný člověk, nebo krásný režisér a velký. Tento režisér mě především vychválil na generální zkoušce, kterou přerušil jediným mávnutím, víte? Když jsem do takové tiché lyrické scény vběhl ve zvířecí kůži, on vstal a jako dnes ho slyší, řekl, co to je za vola? Krásný člověk a velký režisér. Ale pořád jsem se v těch zvířecích rolích necítil ve své kůži, víte? Taky blechy porádová skáčou, takhle to porád po čtyřech kolena otlačený, víte? A pak jsem se dožil toho okamžiku, kdy jsem se ze čtyř končetin postavil konečně na dvě.
0: Na lidské nohy.
1: Ano, homo erectus, ano. Jak se říká.
0: Jak to? Homo
1: erectus.
0: Ano, já si to poznamená.
1: Ale hlavně ta krása projevovat se lidskou řečí, to je to fajno,
0: víte? A co jste tehdy říkal?
1: No tak první moje role byly bez textu. Víte, ale bože, co jsem si všechno myslil.
0: Co jste si všechno myslil?
1: Tak dlouho jsem na scéně zas nikdy nebyl.
0: A
1: kdybych řekl, co jsem si myslel, tak bych tam nebyl vůbec. Víte, ono není žádný umění.
0: Ano.
1: Pohybovat se na scéně celý dvě hodiny, jako třeba Hamlet, jo, nebo nějaký Otello. Ale zkuste sválně na malém prostoru, kterému posměšně kolegové říkají někdy závistivě, že jo, štěk. Pinda či čurda, ukázat, co ve vás je. To je ono, víte, není malých rolí, jak bylo kdysi správně řečeno. Není malých rolí.
0: A není?
1: Není.
0: Já jsem teď nevěděl, jak to...
1: No. Však ním také cesta nebyla snadná.
0: Ano, není.
1: Na to, abyste mohl hrát tyto takzvané štěky.
0: Jo.
1: Na to musíte v životě prošvihnout hodně hlavních rolí.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje,

mlhavej stan. V pangejtu svých plnej špíny začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám. Jak starý kocour si přijde,

velkou frézu, romantiky betedrezů. A najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovanej svět. Strašně jsem chtěl než ze stárnu, betedrez mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu kraky, domo

motory zní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silve A, Silve B, holky krásněj, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

záklaďák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

láska tvar má krásu zám, umí překrásně dát. Nevím proč, má drahá Suzan, měl bych však si tě brát.

na váš dům. Zívám nudou, já nejsem blázen, víš, abych s kulhavou mulou den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak,

program. Mám Suzan a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech budu navždy.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem.

Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmí...

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: Jednou jsem jel

se krk, co já na bále byl a u stolu seděl a červené pil. Kolem lidí jak můj samý tanec a smích a girlandy světel a venku tál sníh. Každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem s chvojí.

tuž jen v ruce má láhev. A ten druhý zasnouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští blaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lehl, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Vzdychl a spad, kdy pravdy dvě lži tu při sobě ležíš.

zrovna domů vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlaní, když pročítám slova, co psal mi můj drahý tam.

0: jsem otočila list, abych mohla další ta sladká sovačnice.
1: Neměl bych to asi říkat, na černo jsem měl dát příklad, na pár místech lístek nějak špatně jsem si cvičil.

0: krmila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Úroda je sice letos kvůli vedrům špatná, na druhé straně se na jihu Moravy daří fíkovníkům. Keře byly obsypány, jako by rostly v Chorvatsku nebo Itálii. Důvodem je to, že se jihomoravské klima mění ve středomořské. Fíkovníkům se daří a dost možná nahradí třeba i meruňky. Za sportem teď vyrazíme s Lubošem Dvořákem.
2: Futsal, volejbal, házená, kickbox, atletika, fotbal a horolezectví. Tak tyto sporty si budou moci vyzkoušet mělničtí školáci pod vedením profesionálních trenérů v novém školním roce. Projekt, který dětem nabízí přehled a možnost seznámit se s pohybovými aktivitami a vybrat tu, která jim sedí nejlépe, se od září opět rozšiřuje. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: Zdrojem lehce vydělaných peněz jsou modré zóny. Jak je to na Praze 5, to ví Honza Navrátil.
3: Praha 5 zavádí placené parkování v zónách i ve večerních a nočních hodinách. Přespolní řidiči tak budou nově parkování v rezidenčních zónách platit od nedělních 20 do pátečních 20 hodin. Dosud bylo stání spoplatněno od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. Radnice tak reaguje na stížnosti rezidentů, kteří neměli v nočních hodinách kde svá vozidla parkovat. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly víkendové zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Lean Rhymes Unchained Melody. Je to píseň z filmu Unchained z roku 1955 a představte si, že má více než 500 různých verzí. Tak tato skladba nás přivedla až k 8. hodině 4. minutě v neděli 30. srpna, kdy posloucháte vysílání Country Rádia a ze studia vás srdečně zdraví Vítek. Máme druhý den víkendu, neděli, čili pokračujeme ve svém víkendovém pokecu, jaké byly letošní prázdniny. My, co máme prázdniny pořád, tak nemusíme říkat jenom zážitky z posledních dvou měsíců, ale z celého svého života. No a jak se to udělá? Buď to mě zavoláte, když uslyšíte tuhletu výzvu.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: A nebo mi můžete jen tak napsat na studio@countryradio.cz nebo SMS bránu 720 00 11 11. Tak já čekám na vaše příspěvky, na vaše telefonáty a jdu vám hrát. Začneme z Ostra, Jarda Samson Lenk a Vášky. Příjemný poslech a krásné nedělní ráno.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, a tématem víkendového pokecu je, jaké byly letošní prázdniny. A já mám na telefonu Silvu. Silvo, ahoj, dobrý den.
2: Dobré ráno všem.
1: Tak co nám povíte o prázdninách letošní? Jaký byly?
2: Letošní prázdniny asi jako u všech, teda hodně teplý a horký a až teda nepříjemný.
1: Fakt, jo. Vy nejste teplomilný člověk.
2: Tohle to bylo už teda maličko.
1: No, teď to bylo asi 4 nebo 5 dní jenom z těch 60, tak to zase není tak velká.
2: Máte ten pocit, že
1: no,
2: musíte být zavřený v tom studiu permanentně, protože to teda byl mazec letos. A mě teda vždycky umírám spolu s přírodou.
1: Tak a jaký je ten zážitek? Tak jenom to, že bylo horko.
2: To byl jeden. Ale já teda, kdybych mohla, tak loňský zážitek.
1: Nevadí.
2: Protože letošní prázdniny mi trošičku ovlivnila jiná událost, ale za všechny cesty, a asi jsem jich měla dost, tak loni to přebylo to, že jsme z útulku si vzali pejska.
1: Je to hezký.
2: A protože nám první pejsek umřel a my jsme si loni v srpnu vybrali teda starého veterána ze samoty, který prožil údajně teda život na řetěze. A tak je to takový hodný, trpělivý pejsek, který...
1: Co to je za rasu? Pouliční směs, nebo se to podobá něčemu?
2: Je to Springer Španěl.
1: Aha.
2: A opravdu je to strašně hodný pes, což asi rozhodlo. Samozřejmě se smyslem pro lumpárny a to přivolání teda nemáme za 10, ale tak za 2.
1: My jsme na tom doma úplně stejně. Naši psi poslechnou, buď to ano, nebo ne. Nic jiného.
2: Ne, on jako v momentě, kdy se na trase vyskytne cokoliv od zajíčka po nutrii, tak jako tam
1: tak je problém.
2: Zůstávám na konci řetězu.
1: Tak je problém. Tak to je hezký zážitek.
2: Takže to byl krásný zážitek, a akorát teda, že zrovna tenhle ten pejsek mi hodil vidle do letošních prázdnin, protože jsme měli urgentní operaci a peníze, které byly na dovolenou, tak padly na operaci. Kdo má nějakého miláčka, tak...
1: Tak to každý chápe, to je jasný. Hele, a teda všecko dopadlo dobře, doufám.
2: Všecko dopadlo dobře, běhá tady po dvoře a plače, že už jsem si ho 2 hodiny nevšimla. Tak
1: je potřeba jít na dvůr a všímat si ho. Za tenhle krásný zážitek, co si zahrajeme?
2: Já bych poprosila od Waylona Jenkinse, kdyby tam byl Look and Back Texas.
1: Je tam a pošlem ho komu, kromě pejska, který teda čeká na dvoře?
2: Asi teda pro všechny pejskaře a milovníky pejsku, i pro nepejskaře, ať mají krásný zbytek prázdnin, ať jsou na sebe hodní a mají se rádi.
1: To bylo hezký, Silvo. Já vám moc děkuju, že posloucháte, moc děkuju, že jste zavolala. Přeju vám krásný den a s pejskem spoustu krásných zážitků. Naschle.
2: Díky.
1: A ahoj.
2: Ahoj.
3: The only two things in life that make it worth living.

0: S Country rádiem na cestách.
1: A pojďte, Vrbové je na řadě doprava, začneme tramvajovou dopravou v Praze. Připravuje se stavba nové tramvajové trati a tak bude do soboty 10. října v Praze dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Olšanské náměstí nákladové nádraží Žižkov. Týká se to linek 9, 26, 5, 6 a 34. Dobrá zpráva je, že linky 11 a 24 od 28.8. opět jezdí na Spořilov a od 1.9. bude linka 12 jezdit opět mezi Malostranskou a Těšnovem přes Letnou a Pohlávkově mostě. Co se silnic týče, tak web zákruta.cz nám říká, že máme nehodu na silnici první třídy číslo 60 v obci Žulová, to je okres Jeseník. Je to v té pravotočivé zatáčce, kdy se přijíždí do Žulové od jihu. Další nehoda je to Praha 1, křižovatka ulic Mezibranská, Žitná. Jsou tam dvě osobní vozidla a stojí v křižovatce, tak když jedete přes centrum, dejte si tam na to pozor. Z Country Rádia vám přejeme šťastnou cestu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr safián do umrzlých.

Úvod vzniklo zřejmě ze jmen Vladimíra či Vladislava. A stejně tak, jako tato jména je i významem jména Vladěna, také Vladana, vládkyně, vladařka nebo ta, která to zvládne. Vladěn, mě to překvapilo, že tak málo, je 562 v České republice a jedná se o 284. nejčastější jméno dle jméné statistiky. Tak vy, co jste v očekávání, tak zvažte, jestli byste nedali Vladěnu, protože to jméno ubývá. Já jsem měl vždycky představu, že Vladěn je poměrně dost. Já jsem znal, nebo vlastně znám dvě, ale už jsem je leta páně neviděl. Tak všem Vladěnám, Vladěnkám všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, štěstí, dobré nálady a úsměvů. Samozřejmě přejeme vše nejlepší také všem těm, kteří dneska slaví narozeniny, to znamená narodili se 38. Tak ať jste taky dlouho živi a šťastní. No a posíláme z Country Rádia dárek a jak jinak než písničku, já to tipuju na Rangers a láska je věc kouzelná. Tak všechno nejde.

sedmnáctou desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřekl nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul osnáctýho bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek.

mám s tichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovem, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti, bejt luster nebo můra. A nápis máš dvě možnosti, bejt luster nebo můra.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád

Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Je to dobrý, nebe je modrý, tady Country Rádio a povídáme si, jaké byly letošní prázdniny. Vy mě můžete volat na telefon 210 323 333 vždycky, když uslyšíte výzvu ve vysílání, anebo mi můžete napsat na studio@countryradio.cz anebo na SMS bránu. Napsala mi třeba Hanka z Hradce Králové, ta už napsala v 7:30 ráno teda. Ahoj Vítku, říkal si, že budeš mít zase neděli, tak napíšu raději mail, protože bych se stejně asi nedovolala. Já myslím, Hanko, že bys to měla zkusit. Jitka se včera ptala na vzpomínky na školu, ale to vůbec. Já se jako malá do školy těšila, ale ne na učení a zkoušení, ale na spolužáky a legraci. A leto samé hory, ty máme krásné zážitků, hodně, ale podělím se o jeden, který s horami nic společného nemá. Se sestrou jsme vyrůstali na Foglarovkách. Náš otec tyto knihy miloval od dětství, měl i staré kreslené rychlé šípy. To si pamatuju, to jsem měl taky rád, no. Já byla i na několika besedách s Foglarem, ale dosud jsem nebyla ve sluneční zátoce, tak jsme tam se sestrou v červenci vyrazili, viz přiložená fota. No, to se povedlo. Krásná příroda, i když se to tam jistě za leta změnilo. Vykoupala jsem se v Bobří řece a máme obě nesmazatelný zážitek. Je to příjemné dostat se do míst známých z naší oblíbené knížky. A navíc jsme v Letči navštívili Foglarovo muzeum. Krásný zbytek léta přeje Hanka z Hradce Králové. Hanko, já moc děkuju za příspěvek a myslím si, že sluneční zátoka a tam ten kout České republiky určitě stojí za návštěvu. Napsala mi taky Iva Sarbesáku, ahoj Vítku, já mám už zážitky jen ve vzpomínkách, ale ten psí příběh mi připomněl chvíli, kdy si brácha přinesl domů štěně a druhý den jsme jeli na dovolenou. Tak jsme doli s dcerou vyzvedli a vezli na chatu. Ve vlaku jsme stáli v tlačenici a drželi psí hlavu v dlaních. To napsala Iva Sarbesáku. Já teda to mám, Ivo, tak, že aniž bych někam jel, když se objevím doma, tak mám pořád psí hlavu v dlaních, že máme dva psy a strašně na sebe žárlej, takže držím jednoho, tak musím hned mazlit i druhýho, tak je to taková rvačka. Tak já vám děkuju za ty zážitky, které jste poslali, no a posílám Folk Team a Skálu. Příjemný poslech.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap.

když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky, ani parfém Chanel číslo 5. Od long drinků a nablejskaných plesů tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku dívko Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát.

50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Antri počasí.
1: Honza Nedvěd nám zpíval jaro, přestože je zatím léto a podle meteorologů už od 1. září bude podzim. Ale dnes budou panovat letní teploty a srážky se objeví jen výjimečně. Bude totiž polojasno až oblačno. Teď ráno místy i zvětšená oblačnost. Sem tam se objeví přehánky nebo slabý déšť, ale naprší málo, maximálně tak do 2 mm, což je skoro nic. Nejvyšší denní teploty, to je důležitý, vyšplhají k 23 až 28 stupňům, na jižní Moravě až ke 30 a v 1000 metrech na horách bude kolem 19. Foukat bude teď ráno místy slabý, jinak mírný jihozápadní a západní vítr, který bude večer slábnout. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer to bude nahoru lehce a rozptylové podmínky budou dnes dobré až velmi dobré a ráno a večer místy nepříznivé. No a sluníčko vyšlo v 6 hodin 13 minut a zapadne v 19 hodin 50 minut.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme zajímavostí, protože v muzeu v České Třebové se našla zapomenutá soška jezulátka ze slonoviny. Je stará asi 400 let. Je možné, že pochází ze stejné dílny nebo od stejného mistra jako známé salzburské jezulátko. Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudu a tanků, část plechovek a některá lahvová piva 80 haléřů na půl litru. Cenu ležáků pivovar mění poprvé od roku 2023. Budějovický Budvar zatím zdražování nerozhodl. Za památkami do Zlínského kraje zamíří kolega Luboš Dvořák.
2: Holešov je město v okrese Kroměříž, ležící nedaleko Zlína na řece Rusava. Sídlo vzniklo na křižovatce tzv. Jantarové stezky, která vedla od Baltu do Itálie, Řecka a Egypta. Takže to museli mít pradávný globalizační cvrkot. Dnes sem lidé přijíždějí po dálnici D49 na návštěvu především zámku a vyhlášených akcí. Raně barokní stavbu z konce 17. století obklopuje francouzský park s bazény a kanály ve tvaru Neptunova trojzubce, které napouští unikátní akvadukt. Vlastnický příběh se rozvinul po druhé světové válce, kdy místní založili družstvo kulturního domu Holešov a scháněli tak peníze na odkup zámku od vstřícné šlechtičny. Ta už jim dávno část pronajímala pro koncerty, divadlo i bály. Jenže po roce 48 vše bylo jinak, ale i tak ho obyvatelé v omezené míře mohli využívat. Nakonec ho radnice od státu koupila a po rekonstrukci v roce 2009 se začaly psát nové příběhy. Z Holešova zdraví Luboš Dvořák.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Planej vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

0: To bylo dobrý, co? No ale muselo to být dobrý, protože posloucháte Country Radio a to jinak nehraje. I teď v neděli 30. srpna v 9 hodin a 7 minut, kde vás ranním a dopoledním vysíláním provází Vítek. Na Country Radio probíhá víkendový pokec a povídáme si o tom, jaké byly letošní prázdniny, ale nemusí to být jen ty letošní, takže já budu rád, když mi svůj zážitek napíšete na studio@countryradio.cz, tak to třeba udělala Hanka z Hradce Králové, nebo na SMS bránu 720 00 11. 11, tak to třeba udělala Iva z Arbesáku, anebo mi můžete zavolat na telefon 210 323 333 a to vždycky, když uslyšíte tuhletu výzvu.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: Tak to, když uslyšíte, tak vezmete telefon, vyťukáte číslo, no a budeme si povídat o tom, jaké byly ty vaše prázdniny. A když se domluvíme, tak vám potom třeba pustím nějakou hezkou písničku, kterou si budete přát a můžete ji někomu poslat. No a teď si budeme hrát a připravte se teda, jestli něco děláte, tak přestaňte, protože teď budou dva krásný kousky. Morgan Wallen, Love Somebody a Camelot, Já zas jak dřív. Tak sednou do křesla, nožky nahoru, volume doprava a jdeme na to. Příjemný poslech.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No a já už mám na telefonu Jarina. Jarine, ahoj, slyšíme se.
2: Ahoj, ahoj, Vítku, ahoj.
1: Tak prosím tě, jaký ty máš zážitek z prázdnin letošních?
2: No, takhle já jako mám nejradši srpen vůbec, protože jednak mám narozeniny, ale to se to krásně spojilo s tou oslavou narozenin Country Rádia v těch Pikovicích, to bezvadný, díky vám. Všem moderátorům a organizátorům muselo to být teda náročný v tom vedru, to všecko dá dohromady.
1: Bylo to dobrý. Tam taky hráli nový struny jako před chvilkou, že jo?
2: Přesně tak.
1: No, to bylo hezký. Já jich muziku mám rád, ale nemůžu to moc říkat do rádia, on by potom Kuba Jiroušek spichnul, že jo?
2: Jo, to děláš dobře.
1: No a co ty, povídej.
2: No jako byl pěkný i ten výslap po té posázavské stezce, když to bylo teda náročnější, než se čekalo, ale chci říct tohle, teď jsem jako nějaký pěkný zážitek 26. srpnu, teď to bylo, tam to ty určitě znáš, jako v Libni u Velkého mlýna na tom prostranství.
1: Ano.
2: Tak tam byl výborná akce, jmenovala se to Golden Big Band Prague a Swing pod hvězdama. Bylo to na
1: tak
2: tom
1: to muselo hezký, no, to muselo být hezký.
2: Bezvadný, já jsem tam přišel si o 4 hodinky pozdě, ale bylo hodně lidí, jako klasické festival, prostě pivo, párky. A pak prostě výborně
1: dobrá muzika.
2: Jako hra. No, jako něco ve stylu Havelky a lidi si tam i zatancovali, to pěkný, no, to takový dobrý zážitek. A ještě tady dneska mažu na Lužiny, je tam nějaký festák obecně, není to vyložený country, ale jsou tam taky nějaký ten support lesbians tam je a jako koruna večera bude Dalibor Janda, ale jako není to country. Že
1: to není
2: taky
1: country, ale taky je to dobrá muzika, furt je to český, tak je to dobrý. No tak to je hezký, to je hezký. Prosím ještě, tě, no, pověj.
2: Pardon, jenom ještě poslední věc, jako pro Pražáky mám takový akci, která trvá už jenom asi, já nevím, pár dní, je to v obecním domě a je tam teda výstava známek. Mm-hmm. A je tam k vidění ta nejdražší známka na světě. Jo.
1: To je modrý Mauricius, nebo co to je?
2: Ne, člověče, to je nějaká červená, je to, nevím, ale je to taky malý červený nic prostě. Jo.
1: Tak proto je to drahý, když je to malý červený
2: no,
1: nic.
2: No, odhadla, že to má snad cenu miliardu korun, prostě převáželi to v těch
1: pancéřovaný auta, trezory
2: a tak. Trezory a tak dále. Ale je to taky zajímavý, no, tak to asi všecko. No.
1: Tak děkujem. Hele, a Jarine, co ti zahrajem? Za takovýhle typy hezký, letní.
2: No, tak jaký to něco od toho Roberta Křesťana, jestli bys tam mohl dát.
1: Dal jsem 6 bílých koní. To je taková hezká. Super. Sice je to možná jako smutný trochu, ale já jí mám rád, tu písničku je taková, mě se líbí.
2: No, jasně, já mám Křesťana rád obecně. No, dobře, Vítku, měj se hezky a
1: taky, díky, ahoj, hezký den, ahoj, čau.
2: Taky, čau.

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a dopravu začneme tramvajovou dopravu v Brně. Tam máme samé dobré zprávy. Od 1.9. se vrací linka na pravidelnou trasu, která je, to je Bystrc Ečerova, a linky 7 a 8 na ulici Reneskou. A linka 10 bude ukončena v zastávce Sochorova, takže v Brně vlastně všechno bude v ažuru. No a na silnicích tam to taky vypadá dobře, vám řeknu, na to, že je poslední prázdninový víkend, ale máme málo hodin. Tak máme osadu Heřmanov na silnici 2. třídy číslo 210, je to část obce Beroun, ale není to ten Beroun tady u Prahy nebo kousek od Prahy, ale je to v katastru obce Teplá, okres Cheb. Tak tam je křižovatka, kde se kříží ta silnice, a je to cesta na Nezdice, a na té křižovatce se uklízí následky nehody, takže tam opatrně. Další nehoda Litoměřice, ulice Pokratická směrem na Terezín, tak tam kousek od lékárny jsou dva osobáky bez ranění. A jinak se celkem nic zásadního neděje, tak jezděte pořád celý den a poslouchejte u toho Country Radio. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje, a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.

Tak to bylo Hey Shoop námořníci, já tady mám teďka Hey Shoop výletníci, protože jsem se podíval na web kudyznudy.cz. Kdybyste dneska neměli žádný program, tak tady mám pro vás pár tipů. Jste-li z kraje Vysočina, tak v Jihlavě v zoo je akce Prázdniny končí. Nebo třeba když bydlíte kousek od Prahy 9 od Horních Počernic, tak tam probíhá deskohraní na Chvalském zámku a neploučíme se s prázdninama, je tam festival deskových her. Rovněž v Praze probíhá komentovaná procházka Prahou po stopách románů Dana Brauna, takže kdo máte zájem a máte rádi jeho knihy, můžete se jít podívat na tuto vycházku. Pozor, Holešov, Zlínský kraj, tam je Veterán Fest na zámku Holešov. To, když vidím ty fotky, teda, tak tam bych jel úplně hned. Praha 6, Ladronka, tam probíhá food picnic, tak jestli máte chuť na něco dobrého, tak tam můžete vyrazit. A ještě jeden tip tady mám. Letecký den v Chebu na letišti v Karlovarském kraji, tak to bude určitě také zajímavá akce. A folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí probíhá v Lomnici nad Lužnicí v Jihočeském kraji, tak tam taky dnes je šance se pobavit. Všechny tyhle ty informace najdete na webu kudyznudy, dáte si kalendář akcí, dnešní datum, no a tam to na vás vyskočí a můžete si vybrat, jak příjemně strávíte neděli, když by se vám teda nechtělo poslouchat Country Radio, protože to je to nejpříjemnější, co můžeme dělat.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A já už na telefonní lince vítám poslucháčov zo Slovenska. Ahoj Vítek, kto sa nám dovolal?
2: Nazdar, nazdar, tu je Milo.
1: Milo,
2: odkia? Banská Štiavnica.
1: Banská Štiavnica, tam je pekne. No a čo nám ty povieš o svojich zážitkoch z letošných prázdnin?
2: No, mne sa splnil sen, bol som na festivale Country Rádia.
1: No jasne.
2: Lodenice, Dehilov.
1: No tak to
2: Ostrava.
1: Je krásný, tak to je krásný.
2: To bola absolútna fantázia.
1: No a ktorá z kapel tam všetko, na tebe udiala najväčší dojem?
2: Všetci účinkujúci boli absolútne fantastickí. Či Epidémie, či Spiritual Quartet, či Viera Martinová, Nedvieti. No.
1: A tam je hezká struny. Atmosféra, viete, v tom Dehilove.
2: Ako fantázia.
1: No, tak to je
2: absolutný hezká. Klídek. Fantastické prostredie.
1: Tak to je super.
2: Nádhera proste.
1: Hele, a jak to tak príde, že Milo z Banskej Štiavnice počúva country rádio na Slovensku?
2: No lebo my sme tu taká country skupina kamarátov, priateľov.
1: Aha.
2: A stretávame sa pravidelne pri takých country večeroch. Hej, takže milujeme country a radi si to zaspievame, radi to počúvame. A my spolu so ženou veľmi radí máme od rána do večera pustené country radio.
1: No a prosím tě, jenom mě řekni, jak jste přišli na to, že v Čechách vysílá country radio? Je to dávno, co jste na to přišli už?
2: Počul jsem to v únoru, vo februári, keď jste robili na country radio reklamu, že bude festival.
1: Country Fontana, no.
2: Country Fontana, na Šumavu a všade, to je nám strašně daleko.
1: No.
2: Tak jsme si to našli, že tento Dehilov by bol fantastický. Máme aj priateľov v Hlučine. Takže
1: vyšlo to.
2: Navštívili sme aj priateľov a
1: vyšlo
2: absolútne.
1: To.
2: Počasie nádherné. No proste fantázia.
1: No prosím te, a co
2: a
1: si
2: keď teď... To niekedy na...
1: No, pardon?
2: Keď to niekedy na Morave znovu bude, určite prídeme.
1: Bude to příští rok zase, jak v Brně, tak v Ostravě. Hele, a co si zahrajeme a komu to pošleme?
2: Pošlite to, prosím vás pekne, žene Marte.
1: Ženu Martu zdravíme. A co jí pošleme za písničku?
2: Všetky kamarátom.
1: Kamarátom? Ale ženu správně si řekl první, to je v pořádku?
2: Áno, že kamarátom. A nové struny Hospoda u Tateru.
1: Tak je to tam. Tak zdravíme ženu Martu, zdravíme kámoše ze Slovenska. Moc děkuju, že posloucháte a přeju krásnou neděli. Ahoj!
2: Krásný den. Čau, čau, čau, čau, country.

0: Country počasí.
1: Teď to bylo pomalu jako u Miloše Kellera v Country Timeu. Dva anglický kousky za sebou, tak doufám, že vás to moc nerozladilo. Ale co vás určitě nerozladí, je dnešní počasí, protože budou panovat letní teploty a srážky se objeví jen výjimečně. Bude jasno, polojasno až oblačno, ráno místy i zvětšená oblačnost, občas se objeví drobné přeháňky nebo jen slabý déšť, ale naprší opravdu málo, do 2 mm, což je nic. Nejvyšší denní teploty vyšplhají ke krásným 23 až 28 stupňům. Na jižní Moravě bude 30 a v 1000 metrech na horách to bude kolem 19 stupňů. Foukat bude teď ráno místy slabý, jinak mírný jihozápadní až západní vítr, který bude večer slábnout. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer to bude lehce nahoru, rozptylové podmínky budou dnes dobré až velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé. A teď pozor, pranostika, moc hub srpnových, moc vánic sněhových. Já nevím, jak, kde tady v Praze moc nerostou, ale třeba Ivanka ze Šumavy mi poslala fotku a tam to vypadá, že rostou. Tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz. Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my countrymeni máme svýho Henka Williamse. A taky Michala Tučného.

0: o dalších. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře. Country Rádio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Ve zprávách vyrazíme na nákupy. Zákazníci u nás stále častěji nakupují zlevněné potraviny. A to i přesto, že zdražování v obchodech už je minulostí. Podle průzkumu je v lidech zakořeněná snaha po nižších cenách už od doby před listopadem 89. Následný příchod obchodních řetězců měl za následek tvrdý boj o zákazníky prostřednictvím cen. Trend ale zesiluje a nic nenasvědčuje snižování akčních nabídek, jako je tomu v západních zemích. Takže takzvané slevy, které mnohdy slevami ani nejsou, u nás budou pokračovat. Jak je to na Zlínsku s vodou, to ví kolega Savana.
2: Na Zlínsku je pitné vody zatím dostatek. Krajský plán sucha stanovuje 18 významných zdrojů povrchové a podzemní vody. Mezi ty hlavní patří vodárenské nádrže Lutkovice, Koryčany, Bojkovice, Slušovice či Karolinka a další odběry z vodních toků. Na některých místech v kraji ale už jistá omezení platí. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Rekonstrukce pražského průmyslového paláce jde do finále.
3: Za několik týdnů by měla skončit několik let trvající rekonstrukce pražského průmyslového paláce na Výstavišti. Jeho oprava byla součástí dostavby vyhořelého křídla této secesní stavby. Práce jsou sice ve skluzu, hotovo mělo být už loni. Nicméně vedení metropole ujišťuje, že se vše stihne tak, aby tu v říjnu mohla proběhnout první veřejná akce. Půjde o veletrh Design Block, startuje 6. října. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy,

0: Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali voleně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáh láhev z úst. Na to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý fór teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach nezní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s bejstou, mě vstal a podělhle se usmíval. Já řval, jsem Zuzanka, tak ahoj, že mě vidíš rád, že mě vidíš rád a víš, co tě teď čeká. Chytil pravej jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, vytáhl z kapsy nůž a z mý ucha zbyl jen cár. Řádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl, pak náhle mu tváří prolec, mý pobouchač se sách, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj, tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, jde bych tě rád a přímo do očí, Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Skoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo. Ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Mirek Černý a chlap Zuzanka nám hraje a zpívá už od roku 1995 a teď v 10 hodin, posloucháte nedělní dopolední vysílání Country Rádia, kde vás ze studia srdečně zdraví Vítek. Máme tradiční víkendový pokec, tak mě můžete volat na telefon 210 323 333, vždycky, když uslyšíte výzvu. Jaké byly vaše letošní nebo loňské nebo předloňské prázdniny? Můžete mi to i napsat na SMS bránu 720 00 11 11 anebo na e-mail studio@kantyradio.cz. A jestli se vám nechce psát o prázdninách, to chápu, to jsou mnohdy dlouhý zážitky, tak mě můžete poslat, protože v 10 hodin, jestli se ve 12 v jednu obědvá, už byste měli mít jasno, co bude dneska k obědu. Tak mě můžete napsat, co vaříte, co připravujete. A tak, co bude dobrého. Protože spousta posluchačů ocení inspiraci. Tuhle jsem se bavil s kamarádem a ten říká, čověče, ne, že bych si stěžoval, manželka vaří skvěle, ale když jsme si o tom tuhle povídali, tak jsme zjistili, že vaříme pořád ty samý jídla dokola. Tak když nám napíšete vy, co vaříte, tak třeba to rozšíří obzory a možnosti ostatním posluchačům. No a zatímco budete přemýšlet, co mi napíšete o prázdninách nebo o obědě, tak vám pustím Billyho Nelsona Oh, what a beautiful world. Příjemný poslech.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No a my si povídáme o tom, jaké byly letošní prázdniny. Kdo pak se nám to dovolal? Halo, halo, tady Vítek, Country Rádio.
2: Dovolal se Samuel z Českých Budějovic.
1: Ahoj Samueli, tak prosím tě, jaký máš zážitek z dnešních prázdnin?
2: Jo, hezký, hodně jsem prožil táborů a jsem z nich i trochu unavenej.
1: Prosím tě, a co jste dělali na táboře?
2: Na táboře jsme jednou dělali, jsme tam třeba si sami vařili jsme si tam.
1: A ty jsi taky vařil?
2: Jo, já jsem taky vařil.
1: A co jste vařili?
2: Třeba špagety jsme tam měli.
1: No tak to je hezký. A s čím jste měli špagety?
2: S nějakou čalamádou.
1: No tak to muselo být dobrý. No a kromě vaření bylo ještě co?
2: Různé aktivity a scénky.
1: A byla bojovka nějaká noční třeba?
2: Jo, byla, byla.
1: Hele, bojíš se takhle večer, když jsou ty bojovky?
2: Moc ne.
1: No, to je v pořádku, protože jako jsme chlapi, tak něco vydržíme, že jo?
2: Jo, jo.
1: No, prosím tě, už se těšíš do školy?
2: No, jo, těším.
1: Do který jdeš třídy, mi řekni.
2: Jdu do čtvrtý.
1: Čtyřka, to je dobrý, no, vidíš to. A který předmět máš nejradši?
2: Já matematiku.
1: Matematiku, to je mi sympatický. Matematika je pěkný předmět a matematika je o tom, že když tomu člověk rozumí, tak pak rozumí i všemu v životě, protože si to dokáže vybavit a spočítat a odvodit. Tak to tě moc chválím. Hele, a jakou písničku si necháme zahrát za ten tvůj krásný příspěvek?
2: Mohl bych Jarní tání.
1: No samozřejmě, že mohl. Už je to tam, takhle. A komu to pošlem?
2: Já bych to rád poslal všem vedoucím, kteří na tom táboře byli.
1: No a pamatuješ si nějakýho jménem?
2: Třeba můj brácha.
1: Třeba tvůj brácha, dobrý. A ten tábor byl kde, ještě mi řekni?
2: Byl na Šumavě ten tábor a jmenoval se Royal Rangers.
1: Royal Rangers, to je pěkný jméno. Tak všem vedoucím z tábora Royal Rangers ze Šumavy a teď jim zakřič pořádně do telefonu ahoj a pošleme to Jarní tání, jo? Tak 3, 4.
2: Ahoj!
1: Ahoj!

0: Country rádiem na cestách.
1: A po Tammy Wynette dopravička začneme hromadnou dopravou tramvajemi v Brně. Kvůli výstavbě pevné jízdní dráhy na Vítkovické ulici je změněna trasa tramvajových linek číslo 1, 2 a 13 a rovněž na lince číslo 10. To potrvá do 16. září. Zase do neděle 31. října probíhá rekonstrukce podjezdu železniční trati na Hlučínské a tam se to dotkne tras linek 8 a 14, takže v Ostravě, když pojedete těmito linkami, tak pozor. Na silnicích jsem to zakřiknul, teda najednou máme 12. Tuchlovice, okres Kladno, silnice 3. třídy číslo 23626, při nájezdu na 236, je to ulice Osvobození, tak tam jsou dva osobáky v sobě. Silnice 1. třídy číslo 11, ulice Krnovská v Opavě, je to na tom velkém kruháku, kde se kříží 11. a 57., tak tam je zase nehoda. V Třinci, okres Frýdek Místek, je to před mateřskou školkou, také tam máme nehoda, je to silnice 3. třídy 4681. Další nehoda v ulici Za Cukrovarem v Praze Čakovicích, dva osobáky tam blokují provoz v zatáčce, tak pozor. Ulice Na Hrázi v Martinově, to je Ostrava, tam je na tom můstku, jak je ten přejezd přes potok, tam je taky nehoda. A poslední, kterou si řekneme, mezi ulicemi na Legerce v Praze, Praha 2, ulice Legerová, křižovatky ulic Vocilova a Mikovcova, tak tam je nehoda autobusu, tak si dejte pozor, když tam pojedete. Jezděte opatrně a šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Country Rádio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: Je to k neuvěření, ale v pondělí společně na Country Rádiu oslavíme 6 let společného vysílání.
4: Cože, to není možné, že bych si s tebou každý všední den povídal 4 hodiny.
3: No je to tak? Sfoukneme 6 svíček z dortu, který připraví Vláďa, a taky si zapatláme nosy od chlebíčků s vajíčkovou pomazánku, píšeš si?
4: Aha, takže moment. Tím si říct, že to všechno chystám já?
3: No tak jasně, a kdo jiný?
4: Tak to jo. Těšte se na sfoukávání svíčky i další sváteční pořady, které pro vás chystáme. Třeba Dospíváš to, nebo Poznáte, kdo jsem?
3: Tak v pondělí v 6 při sváteční vysílání se těší Kačka s Vláďou.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

A po Michalově songu nám nezbývá, než si začít povídat o jídle, pochopitelně. Já jsem se vás ptal, co bude dneska k obědu, tak mi napsala třeba Míla z Brna. Přišla mi úroda okurek a rajčata různé zeleniny, tak to musím zpracovat, jinak mám navařenou rajskou s knedlíkem, plněnou paprikou a mletým masem. To bude dobrý, Mílo, to ti docela závidím, to mám rád, tak dobrou chuť, až budeš papat. No a teďka ještě Hanka, oběd právě jsem dala do papeňáku vepřové plátky s houbama, rýže bude potom hned, polévka zeleninová, tu mám od včerejška, takže mi zbývá čas, abych umila ještě jedno okno. Společně s Cimrmanem si říkám, mě to baví. To nemohu říct,

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Povídáme si o hezkých zážitcích z léta a z prázdnin. Já mám na telefonu Petra z Plzně. Petře, ahoj, dobrý den, slyšíme se.
2: Ahoj Vítku, slyšíme se. Zdravím všechny posluchače.
1: Tak povídej, jaký je tvůj zážitek?
2: Můj zážitek je ze strašně dlouhý doby. Tuším, že to bylo v roce 76.
1: To je nedávno.
2: No, určitě. Jsem byl na táboře, který byl pro postižený děti. Já jsem jeden z nich a tam jsem poznal slečnu, která byla stejně stará jako já. A nějakou shodou okolností prostě jsme si nevyměnili adresy, tenkrát mobily samozřejmě nebyly.
1: Jasně.
2: Tak bych chtěl tímhle způsobem požádat, jestli by se dotyčná Ivanka se jmenovala, bylo to, ten tábor byl někde kolem Mladý Boleslavy, ona byla od někud z jižních Čech, kdyby se ozvala, kdybyste jí mohli dát moje číslo, byl bych moc rád.
1: Takže prosíme Ivanku z jižních Čech, která byla na táboře v roce 1976 někde u Mladý Boleslavy, aby se ozvala Petrovi z Plzně nebo sem k nám do Country Rádia. Řekl jsem to dobře?
2: Řekl si to úplně perfektně, děkuju moc.
1: Nemáš za co. A teďka tady máme osamělý město Terezu, no tak to pošlem tý Ivance, ne, co?
2: Pošlem to Ivance a všem posluchačům Country Rádia i tobě.
1: Tak děkuji.
2: Já taky moc krát děkuju.
1: Přeju ti krásný den. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Country počasí.
1: Ano, ano, necelé 2 minuty před 11. To neznamená nic jiného, než že je čas na počasí. Dnes panují letní teploty a srážky se objevují jen výjimečně. Je a bude totiž polojasno až oblačno. Občas se objeví drobné přehánky nebo jen slabý déšť, ale naprší málo, tak do 2 milimetrů, což je nic. Nejvyšší denní teploty šplhají k 23 až 28 stupňům, na jižní Moravě až k 30 a v 1000 metrech na horách bude kolem 19 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní a západní vítr, který bude večer slábnout. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer slabý vzestup, rozptylové podmínky budou dnes dobré až velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé. Rekordy počasí pro dnešek, největší teplo rok 1807, 32,5 stupně, největší zima rok 1948, plus 8,2 stupně a normální teplota 17,5.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák, to je turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka. Chystá se na neděli 6. září od 17 hodin v zastávce Radim v Radimi u Kolína. Zahrají Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek, George and Beethovens a moderuje Zdeněk Vrba. 16. Ústecký den porcelánu se koná v pátek 4. září od 10 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Už 14. ročník nadačního festivalu Valdecký háj proběhne 12. září od 13 hodin na Braškově, tedy v okrese Kladno. Zahrají tady Sichravo, Hanna Lounová, Gledli SV, Quintet Písek, Rangers Plavci nebo skupina Na doraz. Tak doražte. A ještě Salon zelenáčů. Ten se koná v úterý 15. září od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace U Vodárny v Korní ulici na Praze 3. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz, odkaz kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak to byl Bobby Bear a Detroit City na Country Rádiu v neděli 30. srpna v 11 hodin 8,5 minuty, kdy máte naladěné Country Rádio a vaším průvodcem ještě hodinku do oběda bude Vítek. Probíhá víkendový pokec, čili vy mi voláte, jaké byly letošní prázdniny, voláte mi na telefon 210 323 333 nebo mi to píšete na studio@countryradio.cz a nebo na SMS bránu 720 00 11 11. Minulou hodinu jsme si taky povídali, co bude k obědu, a psala nám Alenka z chaty od Berounky, jak ráda poslouchá Country Radio, ale nenapsala, co bude k obědu, tak to napravila. Napsala, dodává, máme bramborové knedlíky, červené zelí a krkovičku. Tak Alenko, to je výborná kombinace, tu moc chválím a všem, kteří budou s tebou stolovat a obědvat, tak závidím. No a vy ostatní, vy nezapomeňte přemýšlet o tom, jaké byly letošní prázdniny, a zavolat mi. Já vám zatím pustím nějakou muziku. Teď třeba Marien a Propast a potom Jindra Šťáhlavský a Karolína. To si myslím, že je dobrý. Tak vám přeju příjemný poslech.

proč měl bych vstát a začít klít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, ano, posloucháte Country Rádio, povídáme si o tom, co jste hezkého zažili o prázdninách. Kdo pak se nám to dovolal? Haló, haló, Vítek, Country Rádio.
2: Ahoj Vítku, tady je Stáňa z Otic u Opavy.
1: Ahoj Stáňo.
2: Úplně všechny, ale úplně nejvíc zdravím pořadatele z velikého festivalu Folkfest, který právě teď úplně bude končit v Mohelnici u Šumperka.
1: Aha.
2: Takže skupině Madalén velikánský dík.
1: Tak to
2: a
1: je hezký.
2: A proto jsem přála teda slyšet naživo hrát na Mohelnici.
1: No.
2: Po lete Vojtu Kyďáka. Tak no. To byl úplně ten nejkrásnější dárek a nejkrásnější zážitek z celých prázdnin.
1: No tak to věřím.
2: Myslím, že si ho zasloužili všichni, hlavně si ho zasloužil Vojta, ten návrat.
1: Mm.
2: Takže pro Vojtu Kuďáka, jeho vlastní písnička Zelená košile a pro všechny, kterým se ten festival líbil, kteří ho zorganizovali a se kterými jsme se tam potkali. Děkujem.
1: No tak to je krásný teda. Prosím tě, a co vaříš k obědu?
2: Ohřívám kotlíkový guláš, protože jsme se právě teď z té Mohelnice vrátili a není čas na vaření.
1: No, ohřívat
2: takže
1: kotlíkový
2: kotlíkáč, ano.
1: Ohřívat kotlíkáč je vaření, podle mě, to je dobrý. Teďka totiž, než jsme si začali povídat, jo, tak jsem hrál Rangers Cestu na tábor a to psala paní Marie a psala: Milej Vítku, včera jsem vařila roštěnky s rýží, dneska v klidu poslouchám Country Radio bez šuma v pohodě a chtěla zahrát Cestu na tábor, tak jsem ji pustil. A tobě, protože jsi zavolala a řekla si ten krásný zážitek z té Mohelnice a toho Vojtu Kyďáka Tomáška, tak posílám tu zelenou košili. Co ty na to?
2: Děkuji.
1: Krásný den.
2: Pěkný, krásný den.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Věra Martinová nám zpívala, že zítra další vlaky pojedou, ale my se teď podíváme, kde vlaky zítra nepojedou. Ledečko, Zruč nad Sázavou, nejméně do 2.9. Vyškov, Nezamyslice, to se týká jen osobáků, do 17.10. Hronov, Broumov do 28.8., tak to už je za náma, to je dobrý. Bezdružice, Pňovany do 2.10., to se týká osobních vlaků, a Nymburk, Kopidlno do 30.9. Tolik přehled u závěr na železničních kolejích. Podíváme se na silnice, tam je to teda tragédie. Máme 11.30, tam máme 18 nehod, a to ještě nezačala špička. Na silnici 44 u Bělé pod Pradědem v okrese Jeseník je zatáčka u pátečního vodopádu a tam se srazil bus s chodcem. Opatrně tam. Dále máme nehodu na silnici 2. třídy 362 v katastru obce Polička, to je u Jedlové v okrese Svitavy, a tam je to na křížení 362 a odbočky na Modřec, tak pozor tam na nehodu. Další nehoda, ulice Tyršova v Plzni, dva osobáky bez zranění, je to na mostu přes Radbůzu. Další nehoda, tramvaj s osobákem v Revoluční, kousek před Štefáníkovým mostem, taky tam opatrně. Ještě jedna, ulice Gajdošova v Brně, dva osobáky tvoří překážku, je to v Židenicích u fotbalového hřiště. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete. Další doprava bude o 1:30 s Jitkou. Šťastnou cestou!
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Posloucháte Country Radio.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

pak jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

Pravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je

800 00 11 11, ale jenom na dnešek. Na jiné dny studio@countryradio.cz nebo naše webové stránky, záložka pořadej písničky a tam se to vyplní, nebo dopisem na adresu Vinohradská 167 100 00 Praha 10 a nebo přes aplikaci Country Radia. To je cesta, kterou máme nejraději. V 18 hodin přijde kolega Miloš Keller se svojí bonanzou, ta bude trumpská. Na webu Country Radia www.countryradio.cz záložka pořady bonanza, tam můžete ještě ovlivnit vítěze na internetu, ale vede můj favorit, tak to moc neměňte teda. To Miloš asi neslyší rád. A v 19 hodin přijde pořad Zdravíčko doktore, který připravuje kolega Vladimír Mertlík. Hostem bude doktor Petr Karásek a téma Nenápadná část těla s velkým významem. To si chlapi vůbec nedovedu představit, o čem to bude. Ve 20 hodin začne Folkmeny s Milošem Kellerem a ve 23 hodin to bude album týdne, pořad, který připravuje Milan Schmidt. Tentokrát to bude první album Marty Jonsona, které se jmenuje Všem holkám. No a příští týden mám pro vás dva tipy. Ten první tip je na trumpské tamtamy Kuby Jirouška v úterý v 19 hodin. Přivítáme Milana Procházkova, Honzu Šmejkala ze skupiny Gledli SV a povídat si budou o kapele, písničkách a nadačním festivalu Valdecký ráj. A v pátek, páteční speciál, bude premiérové vydání pořadu Hovory z Loun. Děvčata se zaměří na problémy současných řidičů. Bude velký rozhovor s Miloslavem Mejzlíkem, což je náš staniční hlas, a bude samozřejmě řada skvělých písniček a scének Benjo Bandu Ivana Mládka. Tak tolik k tomu, co vás čeká ve vysílání, a teď už nás čeká Míša Leicht a Nalejvej, tak příjemný poslech.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám,

to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každý kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás

Proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáhnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 303.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A ve víkendovém pokecu si povídáme, jaké byly letošní prázdniny. Kdo pak se nám dovolal? Tady Vítek, Country Rádio. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Aneška.
1: Aneško, odkud k nám voláš?
2: Volám z Ostravy Poruby.
1: Ostrava Poruba, to je docela daleko. No a jaký je tvůj zážitek z letošních prázdnin?
2: No, my jsme byli s rodinou na Bukovánském mlýně, někde u Brna, teď si nevzpomínám, a bylo to tam hrozně super, byli jsme v takové chatičce a všechno krásné, byli jsme krmit kozy, na mě jedna i skočila, takže to se moc nevydařilo, ale jako všechno krásné, zábava tam byla, hrozně dobré jídlo, všechno bylo super, byli tam i oslíci, všechno bylo krásné.
1: Tak to je krásné. Dobře, a zopakujeme ještě jednou posluchačům, kde že to bylo?
2: Na Bukovánském mlýně.
1: Někde... Bukovánský mlýn, tak to musíme posluchačům teda doporučit, jestli chtějí hezký zážitek z prázdnin jako ty, tak aby tam jeli, že jo? A do který jdeš třídy? Těšíš se do školy?
2: No jako plus minus, ale jdu do pátý a máme novou učitelku, takže se jako docela těším.
1: Tak to bude dobrý. A jaký předmět tě nejvíc baví?
2: Tělocvik, čeština, různě.
1: Mě nejvíc bavilo vždycky zvonění na konec vyučování.
2: Jo, to je nejlepší, no.
1: Dobře, a chodíš na obědy do školní jídelny?
2: Jo, chodím, doufám, že se to teďka zlepší, protože oni tam něco změnili a pak to bylo úplně jako, že už to nebylo tak dobrý jako dřív.
1: Tak budem doufat, že se to zlepší. No a prosím tě, co si zahrajeme a komu to pošleme?
2: Zahrajem si ten báječný úzký svět a pošlu to tátovi, mamce a bráchovi, protože vlastně já je mám ráda, sice někdy štvu, ale jako někde v sobě fakt je mám hrozně moc ráda.
1: To se jim asi musí hezky poslouchat a jinak já ti řeknu, štvát rodiče občas, když jsou to holky kolem páté třídy, to je normální. Oni tě mají taky moc rádi, uvidíš. Jo?
2: Jo.
1: Tak jim pouštíme ten báječný mužský svět, letí za tebou, měj se krásně a ahoj!

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemstvím

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Country počasí.
1: Poledne se tady se mnou ve studiu přetahuje o dveře, tak už máme čas jenom na počasí a na rozlučku. Dnes nám venku budou vládnout letní teploty a srážky se objeví jen výjimečně. Je a bude totiž polojasno až oblačno, občas se objeví drobné přeháňky nebo jen slabý déšť, ale naprší tak do 2 mm, což je poměrně málo. Nejvyšší denní teploty šplhají k 23 až 28 stupňům, na jižní Moravě až ke 30, v 1000 metrech na horách bude kolem 19. Fouká na nás mírný jihozápadní a západní vítr, který bude večer slábnout. Tlaková tendence dnes slabý až mírný pokles, večer slabý vzestup, rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé. Dopoledne uteklo jako voda, naše povídání o prázdninách, takže je čas se rozloučit, ale odpoledne po polední siestě za řídítky a za volantem přijde Jitka Koutná, která bude v povídání pokračovat. Mějte krásné odpoledne, úspěšně vykročte do příštího týdne a já se těším zase někdy na shledanou. To vám ze studia Country Radia přeje a loučí se s vámi Vítek. Ahoj!
2: Pustí housle, zaskejí hrou. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
2: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
0: Country rádio. Country rádio.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Úroda je sice letos kvůli vedrům špatná, na druhé straně se na jihu Moravy daří fíkovníkům. Keře byly obsypány, jako by rostly v Chorvatsku nebo Itálii. Důvodem je to, že se jihomoravské klima mění ve středomořské. Fíkovníkům se daří a dost možná nahradí třeba i meruňky. Za sportem teď vyrazíme s Lubošem Dvořákem.
2: Futsal, volejbal, házená, kickbox, atletika, fotbal a horolezectví. Tak tyto sporty si budou moci vyzkoušet mělničtí školáci pod vedením profesionálních trenérů v novém školním roce. Projekt, který dětem nabízí přehled a možnost seznámit se s pohybovými aktivitami a vybrat tu, která jim sedí nejlépe, se od září opět rozšiřuje. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: Zdrojem lehce vydělaných peněz jsou modré zóny. Jak je to na Praze 5, to ví Honza Navrátil.
3: Praha 5 zavádí placené parkování v zónách i ve večerních a nočních hodinách. Přespolní řidiči tak budou nově parkování v rezidenčních zónách platit od nedělních 20 do pátečních 20 hodin. Dosud bylo stání spoplatněno od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. Radnice tak reaguje na stížnosti rezidentů, kteří neměli v nočních hodinách kde svá vozidla parkovat. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly víkendové zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
4: Polední siesta.
5: Tentokrát za volantem nebo řídítky. Jedno či více stopích motorových vozidel.

Skoro 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízel řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už z té cigáro vykouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy bérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy bére. Zvopátnu ty hudly a jakým jedeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zase jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáru a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláče, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěli prej daleko jet a trasa s vozejčkem od okna ke dveřím je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj drak zastavil a nezačít brčet mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal tedy Bera na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ulice hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak autáky vozili tedy Bera sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se mluvil s plynem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá, když říkala Teddy Bear měl dneska nejhezčí den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, který chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým teď.

0: Polední siesta.
1: Tentokrát za volantem nebo řídítky. Jedno či více stopých motorových vozidel. Country Radio.
2: V loni mě přišel domů balík jak od tety. Pečená husa, štrůdl, slivovice v něm. A dopis bez hlavičky, láhev bez viněty. Podepsán nějakej Váňa se to SSM. A dopis bez hlavičky, láhev bez viněty. Podepsán nějakej Váňa se to SSM. Píše v něm, pořádáme závod F1. Sjedou se tady borci z

nalezu sadu svíček, zápalky. Přijíždím poslední, mám to trochu z ruky. Nicméně ve vzduchu již cítím oktany. Jsou tady Maseraty, kamikadze, žuky. Zahřmění motorů a start je za námi. Tak ani nebrzdím.

potokem. Se čtvrtým v pořadí jedem na rukávy potokem. Třetího si chvíli podávám, o pořadí připravil se sám. Do díry vlít, když chtěl vybrat zatáčku, u díry jsou na sračku.

jela jak smyčka z oběšence. U stánku točilo se pivo jako křen. Tam skončil nejrychlejší jezdec konkurence, suverén ze stáje McLaren. Tam skončil nejrychlejší jezdec konkurence, suverén ze stáje McLaren. A já jedu jak při defilé, rekreačním tempem do cíle, ležérním krokem brzy vylezu, vlastně již stojím na stupních vítězů. Ale já kašlu vám na vaše věnce zlaté, z těch vašich fanfár stejně cítím rekviem.

před vavřínem. Nemáte právo hodnotit mou jízdu, jen ty má lásko mě můžeš bodovat. Nikdy jsem kvůli pánům nesešlápl brzdu, hrnul jsem dopředu na nejrychlejší chvalt.

Kirchener, Burgring. Spojšice, Garmisch, Partenkirchen, Nürburgring, Spojšice. Tak s Bohem, Váňo, a zase někdy pošli husu, třeba tu bílou z vaší zahrady. Docela rád bych o ní umastil svou pusu, taková trofej mě vcel.

zapoceným sklem. Na rády hladí noční country jam.

nepoznám. A tak na ní vzpomínám, když projíždí tu dál. Hřbety kopců hladí zapoceným sklem, na rády hladí noční country jam.

a v tichosti to brám, že se čas naplnil, tak táhnu sem zas dál. Hřbety kopců hladí zapocený skle, na rády uladím noční countryčem. V autě se mnou sedí lásky, co jsem měl.

0: Polední siesta.
1: Tentokrát za volantem nebo řídítky. Jedno či více stopých motorových vozidel. Country Radio.
2: Jel jsem silnicí, když asfalt stál a studený pod na čele mě téměř řál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, zdali jí svezu. Já ji vzal a dodnes na to myslím s pohnutím.
3: Na mě nekoukej a radši sleduj cestu, vezmi rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a nohu na Green Day.
2: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak brát

Tohle všechno je dneska už minulost, já však na osud svůj těžko mohu mít zlost. Byly doby, kdy svou zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochyby lehce zaženu, od té doby, co se mi nabídla za ženu. Že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne. Naší lásku dneska nic nezboří, známe města, hory i pohoří. Známe hrady, zámky, řeky a Bůh ví, co víc.

0: Polední siesta.
1: Tentokrát za volantem nebo řídítky. Jedno či více stopích motorových vozidel. Country Radio.
2: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočten. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončí malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
3: First National Bank.
2: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou na her.

Pancéřová dočka je můj vysněný vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza, kámo, hledá novýho šofa.

s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: No, nahoz dobrý, ale kdybys taky něco vytáhl.
1: Od tebe to sedí, čudláři.
0: Ale už hrajou.
1: Tak to zabalíme a jdem taky.
2: Tak

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme zajímavostí, protože v muzeu v České Třebové se našla zapomenutá soška jezulátka ze slonoviny. Je stará asi 400 let. Je možné, že pochází ze stejné dílny nebo od stejného mistra jako známé salzburské jezulátko. Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudu a tanků, část plechovek a některá lahvová piva 80 haléřů na půl litru. Cenu ležáků pivovar mění poprvé od roku 2023. Budějovický Budvar zatím zdražování nerozhodl. Za památkami do Zlínského kraje zamíří kolega Luboš Dvořák.
2: Holešov je město v okrese Kroměříž, ležící nedaleko Zlína na řece Rusava. Sídlo vzniklo na křižovatce tzv. Jantarové stezky, která vedla od Baltu do Itálie, Řecka a Egypta. Takže to museli mít pradávný globalizační cvrkot. Dnes sem lidé přijíždějí po dálnici D49 na návštěvu především zámku a vyhlášených akcí. Raně barokní stavbu z konce 17. století obklopuje francouzský park s bazény a kanály ve tvaru Neptunova trojzubce, které napouští unikátní akvadukt. Vlastnický příběh se rozvinul po druhé světové válce, kdy místní založili družstvo kulturního domu Holešov a scháněli tak peníze na odkup zámku od vstřícné šlechtičny. Ta už jim dávno část pronajímala pro koncerty, divadlo i bály. Jenže po roce 48 vše bylo jinak, ale i tak ho obyvatelé v omezené míře mohli využívat. Nakonec ho radnice od státu koupila a po rekonstrukci v roce 2009 se začaly psát nové příběhy. Z Holešova zdraví Luboš Dvořák.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

nástrahtí čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky,

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A ty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

mě kyne tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně mi

Krásné odpoledne taky s Country Rádiem vám přejeme, protože venku opravdu už krásně léto se vrátilo, respektive nás opět navštívilo a co by ne, když je teprve 30. srpna. Dobrou náladu přeju za všechny z Country Rádia, vás zdraví Jitka Koutná, teď je 13 hodin 9 minut, v 17 hodin začínají písničky na přání, no a mezi tím samozřejmě písničky, které máte rádi, ač třeba nebudou na přání, ale budou, doufám, když ladíte Country Rádio podle vašeho gusta. Pacifik, hezký den.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné nedělní odpoledne, léto je stále tady, včera to nevypadalo, ale dnes tedy opravdu zase je tady. Nicméně takový kalendář si klidně ukazuje konec srpna. No a tak se ptáme, jak se máte, co děláte takhle na konci prázdnin, dovolené, jestli jste si léto dovolenou opravdu užili, jak jste chtěli a jak jste si ji užili, anebo třeba teprve někam pojedete? Ono jet v září k moři je taky dost dobré řešení, když nemáte rádi vedro. Probíráte se třeba fotkami z chaty, chalupy, od táboráku, z osady, z výletů, z táboru, ze zahrady, s rodinou, nebo co s vámi vlastně dělá konec srpna. A pamatujete si taky, jestli jste se jako děti na konci srpna těšili na školu? Školní rok začíná už úterý. Těšili jste se? Nebo jste se netěšili a proč jste se netěšili a proč jste se těšili, tak to všechno můžeme vyřídit na telefonu 210 323 333, budu se těšit. A nebo chcete-li, pište na studio@countryradio.cz, stejně jako včera. Hezkou neděli.
0: Country Radio.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak zdravíme všechny silnice krále, jak zpívali Rangers. Pozor, Velké Karlovice, je to komunikace číslo 487 okres Vsetín. Tam probíhá vyšetřování nehody. Automobil tvoří překážku na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Komunikace číslo 487. Dopravní nehoda, srazila se tam dvě auta. Jsou to Velké Karlovice, okres Vsetín. Dobře, dojďte.
0: Tereza. Znáte je.
2: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
3: Řeky lásky proud, kolem nás prdál.
0: Každý tón, každé slovo.
4: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
5: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
6: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Váďou na Country Rádiu.
7: Je to k neuvěření, ale v pondělí společně na Country Rádiu oslavíme 6 let společného vysílání.
8: Cože, to není možné, že bych si s tebou každý všední den povídal 4 hodiny.
7: No je to tak? Sfoukneme 6 svíček z dortu, který připraví Vláďa, a taky si zapatláme nosy od chlebíčků s vajíčkovou pomazánku, píšeš si?
8: Aha, takže moment, tím si říct, že to všechno chystám já?
7: No tak jasně, a kdo jiný?
8: Tak to jo. Těšte se na sfoukávání svíčky i další sváteční pořady, které pro vás chystáme. Třeba Dospíváš to, nebo Poznáte, kdo jsem?
7: Tak v pondělí v 6 při svátečním vysílání se těší Kačka s Vláďou.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Jaké bylo léto, ještě neskončilo, jaká byla dovolená, tak Berta píše: dobrý den všem, o letošním létu jsem měla, pravda, jiné představy. Plánovala jsem obvykle dvě návštěvy na 10 dní v Tunisu, kde mám přítele, ale od května jsem doma, jsem si způsobila úraz. Teď tady Berta líčí, co všechno se jí stalo, teda Berto, to je hrůza, včetně zlomeniny 6 žeber. Takže Berta píše: takže místo první návštěvy jsem si položila 12 dní v nemocnici, pak jsem se dávala dohromady, ale doufám, že do druhé návštěvy koncem září nepřijdou žádné nepředvídatelné události a konečně budu moci pobít na slunci. To mám moc ráda. Ale celé letošní léto jsem si ho vůbec neužila, vůbec jsem nemohla, tak se moc těším a přeju všem krásné události, ne ty nepříjemné. Berta. No Berto, co tady všichni stojíme, držíme palce, ať jste brzy fit a sluníčko a Tunis si užijete.
0: Country Radio.

0: Country počasí.
1: Hezko neděli. Zítra je pondělí 31. srpna, dopoledne čekejte bouřky a déšť, odpoledne slunečno. Ano, dopoledne bude převažovat oblačno až zataženo, na většině území déšť, přehánky, lokálně i bouřky, ve kterých vítr zesílí. Odpoledne pak bude srážek ubývat a postupně čekejte většinou polojasno. Teploty zítra 21 až 25, na jihovýchodě 28, na horách 17 a povane mírný jihozápadní vítr.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák, to je turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka. Chystá se na neděli 6. září od 17 hodin v zastávce Radim v Radimi u Kolína. Zahrají Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek, George and Beethovens a moderuje Zdeněk Vrba. 16. Ústecký den porcelánu se koná v pátek 4. září od 10 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Už 14. ročník nadačního festivalu Valdecký háj proběhne 12. září od 13 hodin na Braškově, tedy v okrese Kladno. Zahrají tady Sichravo, Hanna Lounová, Gledli SV, Quintet Písek, Rangers Plavci nebo skupina Na doraz. Tak doražte. A ještě Salon zelenáčů. Ten se koná v úterý 15. září od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace U Vodárny v Korní ulici na Praze 3. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz. Odkaz kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Medicine man.

Pěkné odpoledne, hezkou neděli. Ani neděle nebude bez písniček na přání. Ty začínají v 17 hodin, můžete objednávat přes studio@contiradio.cz. Dnes má svátek Vladěna, 30. srpna. Milé Vladinky, přejeme všechno nejlepší. No a taky vám všem, kteří se narodili jako Panny, ve znamení Panny, všechno nejlepší k narozeninám. Objednávat písničky taky se dají přes SMS bránu 720 00 11 11. Je neděle odpoledne 14 hodin 11 minut. A co byste řekli tomu, že by do vesmíru letěl předmět, který by důstojně a plně reprezentoval nás, tedy Českou republiku, příští rok? Proč se ptám? Protože přípravy české mise na Mezinárodní kosmickou stanici vrcholí. Příští rok už se poletí a za nás, tedy za Českou republiku, poletí astronaut Aleš Svoboda, astronaut Evropské kosmické agentury. A co by na palubě mohl vést sebou, co by mohlo reprezentovat naši republiku? No, toť otázka. Za chvilku se dozvíte víc na Country Radio.

0: Krásné odpoledne. Posloucháte Country Radio.
1: Dobré odpoledne, hezké odpoledne s Country Radiem. Tak já teď zdravím všechny příznivce vesmírných objevů a vesmírného bádání. Co byste řekli tomu, že by se do vesmíru dostal předmět, který by důstojně a plně reprezentoval nás, tedy Českou republiku? No ale pěkně od začátku. Přípravy české mise na Mezinárodní kosmickou stanici vrcholí a už příští rok se letí. Za Českou republiku poletí astronaut Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda, to určitě všichni víte. A národní projekt Česká cesta do vesmíru otevírá vlastně takovou veřejnou výzvu, ve které můžete jako veřejnost navrhovat předměty, které by právě český astronaut mohl už příští rok vzít sebou na Mezinárodní kosmickou stanici. Do vesmíru totiž s astronauty nalétají jenom vědecké, já nevím, experimenty, technika, ale ty mise tradičně doprovázejí taky různé drobné předměty, které vyprávějí příběhy Zemí. Například takový astronaut Mark Polanski bral do vesmíru plyšového medvěda, který měl připomínat příběh člověka, který přežil holokaust. A dokonce i krteček se dostal do vesmíru, zanechal tam českou stopu. Jak to bude tentokrát? Jaká věcička poletí do vesmíru? Můžeme tedy, jak už jsem říkala, ovlivnit my sami, tedy veřejnost. Co by tak mohlo Českou republiku ve vesmíru reprezentovat? Já mám teď na telefonu jednoho z navrhovatelů, Hinka Cíglera, který má podle mě úžasný nápad. A jaký, to už vám řekne sám. Hinku, jaký máte nápad?
2: Dobrý den všem. Mě a pár, nezávisle pár ještě dalších lidí napadlo, že takovým ideálním předmětem, který by na Mezinárodní kosmickou stanici mohl letět, by byl Ježek v kleci, hlavolám z knih o rychlých šípech Jaroslava Foglara.
1: No a proč právě Ježka v kleci? Mně samozřejmě napadá spousta věcí, proč Ježek v kleci, ale co napadlo vás, Hinku?
2: Tak ten hlavolam vlastně v těch knihách je spojen s nějakým tajemstvím. Uvnitř byl schován plán k létajícímu kolu a ta symbolika zatím je velmi silná. Zároveň knížky o rychlých šípech ovlivnily generace českých čtenářů.
1: Ano.
2: A v neposlední řadě ten předmět je zajímavý, neobvyklý a myslíme si, že by vlastně jako mohl přitáhnout pozornost i zahraničí a podobně. Je to něco jiného, než zpravidla se na vesmírnou stanici dostává.
1: V podstatě to splňuje takový ježek v kleci, všechny podmínky, je i lehký, je skladný, je reprezentativní a já bych řekla, že velké procento českého národa právě pana Foglara, Foglarovky a Ježka v kleci zná. Co by asi na to řekl pan Fogler? Kde se dají, Hinku, návrhy podávat a dokdy?
2: Návrhy se dají podávat do 18. září na stránkách českacestadovesmíru.cz. Máte ještě 19 dní tedy a potom v listopadu bude vyhlášení té výzvy. No a podstatné je, že vlastně navrhovatelem se může stát úplně každý, stačí prostě na těch webových stránkách vyplnit krátký formulář a podpořit tím, ať už Ježka v kleci nebo jakýkoliv jiný dobrý nápad.
1: Ale my bychom byli rádi, že, Hinku, kdyby to naši posluchači podpořili právě Ježka v kleci. Já jenom zopakuju, že návrhy je možné podávat prostřednictvím tady formuláře na webu České cesty do vesmíru a to do 18. září. Díky za ten krásný nápad a uvidíme tedy v listopadu, jestli Ježek prošel nebo neprošel. Hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den vám, naschle. Country Radio.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne, na cestách už je vás hodně, dochází k nehodám, jeďte opatrně, dobře dojeďte domů. Pozor na silnici číslo 648 Třanovice, je to okres Frýdek Místek, tam došlo k nehodě, tvoří překážku na vozovce, je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Motorkář se srazil se zvěří. D0, 61. kilometr Praha, tam se srazila 4 vozidla a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Na místo aktuálně jede policie České republiky.
0: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country rádia a skupiny Asonance už nyní. Každý má své touhy. Někdo ví, jak si je vyplnit. A tak se vydá na cestu po kolejích, po kamení a hlavně na vlnách Country rádia. My vás potěšíme, my vás roztančíme, my jsme tu pro vás. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country rádiu. Country rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledový.

0: roku vyhledá.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: Prázdniny pomalu za námi, ale vzpomínky, krásné vzpomínky zůstávají. Iva třeba píše, ahoj Jitko, lovím vzpomínky na prázdniny na Želivce. Chodili jsme s kamarádkou do tábora u císařů a po letech jsem se domluvila se Standou Chmelíkem, že tam vlastně jezdil s otcem a asi jsme se tam setkali, jenom si to nepamatujeme. Bylo mi totiž 10 let.
1: Country Radio.

si svůj sen, když to chceš, jináč se rychlejc neslezeš. Stačí jenom nasednout.

až mi zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si nadrobil.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

0: Antri počasí.
1: Dopoledne bude pršet, odpoledne bude hezky. Zítra je pondělí 31. srpna. Dopoledne by měla převažovat oblačnost, mělo by být zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Odpoledne bude srážek ubývat a postupně čekejte polojasno. Teploty zítra až 25, na jihovýchodě 28 a na horách kolem 17.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

odechu bádí jak uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže pramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí

zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopyt pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letí,

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ještě stále s otázkou, že když je konec srpna, co děláte, jak se máte, jestli už prohlížíte fotky, nebo teprve pojedete na nějakou dovolenou a vůbec, jaké to léto bylo. Jiřina píše, ahoj Jitko, je tady konec srpna, jak říkáš, a my sklízíme a sklízíme a zavařujeme, protože o Vánocích takový rybízový džem na cukroví, jako když najdeš. No a těch dárků, co mám hned po kupě, rozdávám pod stromeček marmelády, kompoty, čalamády, nakládám okurky a zelí a mám vystaráno a všichni jsou rádi. No a v září bude ještě med. Já se omlouvám, že si musím polknout. Jiřinko, tedy to je úžasně vyřešené léto, vlastně už i Vánoce, jak se to říká? Jak se to říká to české pořekadlo? Zeptej se mě v zimě, jaké bylo léto a vy jste s tím krásně popasovali.
0: Country Radio.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Příjemné odpoledne, jak se vám jede? Za chvilinku další muzika na Country Rádiu. Teď jedno upozornění. Jesenice, komunikace číslo 603 v ulici Budějovická. Tam došlo k nehodě, ke srážce motocyklu s osobním automobilem. Záchranné složky jedou na místo. Praha, tramvaje. Z důvodu opravy trati dochází od pátku 28. srpna až do soboty 12. září k dočasnému přerušení provozu tramvají v obratišti spojovací. Linky 9 a 11 končí u vozovny Žižkov. Linka 31 od Vysočanské ohrady je ukončena v zastávce Kněžská Luka.
2: Country Radio.
3: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Jenom, jak se jmenovala? Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách. No, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
4: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
3: A mám to. Díky Country Rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
4: Zuzano.
3: Country Rádio, vzpomínky, které nevyblednou.
5: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
6: Je to k neuvěření, ale v pondělí společně na Country Rádiu oslavíme 6 let společného vysílání.
7: Cože, to není možné, že bych si s tebou každý všední den povídal 4 hodiny.
6: No je to tak? Sfoukneme 6 svíček z dortu, který připraví Vláďa, a taky si zapatláme nosy od chlebíčku s vajíčkovou pomazánku, píšeš si?
7: Aha, takže moment, tím si říct, že to všechno chystám já?
6: No tak jasně, a kdo jiný?
7: Tak to jo. Těšte se na svoukávání svíčky i další sváteční pořady, které pro vás chystáme. Třeba Dospíváš to, nebo Poznáte, kdo jsem?
6: Tak v pondělí v 6 při sváteční vysílání se těší Kačka s Vláďou.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

potkávali už sedmej den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmej den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil mindat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

Musíš přivez pak šerif patrolu. Já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýmata. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu. Byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech.

Poledne, dnes je tedy neděle, svátek má Vladina. Já už jsem, milé Vladinky, se dívala, co vlastně znamená vaše jméno. Vaše jméno znamená žena, která vládne, jinak je to odvozené od jména Vladislava a Vladimíra. Přejeme vám všechno nejlepší a v 17 hodin se můžeme slyšet v písničkách na přání.

diga diga do diga do. Támhle za tam Mariškem a poštole s Ježíškem, diga diga do diga do.

0: Country počasí.
1: Zítra bude krásný den, dopoledne déšť, odpoledne sluníčko, dopoledne bude převažovat oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, ve kterých vítr zesílí. Odpoledne potom bude srážek ubývat a postupně se dočkáme polojasna. Teploty zítra 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě až 28, na horách kolem 17 a povane mírný jihozápadní vítr.

to viděli a oba dva říkaj, že vypadal jak já, ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal,

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

Tak jsme něj vrátě vyskočil dlouhý černý závoj. U nás tu písničku taky nahráli Greenhorni, Láďa Vodička a naspívali ji taky Pavel Bobek. Pěkné odpoledne, 16 hodin 7 minut, to znamená za hodinu už budou písničky na vaše přání. Dnes má svátek Vladěna, narozeniny ti, kteří se narodili tady 30. srpna. A narozeniny má taky brněnská zoologická zahrada, kam zdravíme. Byla založena a otevřena v roce 1953, právě 30. srpna. Najdete ji tedy v Brně, na svazích Mnější hory, v blízkosti brněnské přehrady. Zabírá plochu zhruba 65 hektarů a uvidíte tady přes 2200 zvířat ve 400 druzích. Mezi největší chovatelské úspěchy jsem se dočetla patří odchov medvěda ledního. Prohlédnout si tam můžete další zvířata, kopytníky, primáty a taky tygry.

Skončila jsem na mateřský, pobírám teď rodičovství. Už mě nechtějí ani v Tesku, je na čase vydat Tesku.

0: prášek srdce rozmělní.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Pěkné odpoledne, je 16:30, to znamená, že už nám houstne provoz. Pozor na komunikaci číslo 43 u obce Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí. Tam došlo k nehodě, tvoří překážku na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Komunikace v ulici Bodějovická v obci Jesenice, okres Praha Západ, taky hlásí nehodu. Složky záchranné jedou na místo. Olomouc. Od 1. září se vrací pravidelný provoz tramvajových linek 1-7, jezdí se kolem hlavního nádraží a Fibichovy ulice i do Pavloviček, tam jede linka číslo 4.
3: Country Radio.
4: Za horizont slunce v krvi zapadá, bouře vstekle na Nevadu dopadá. Sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada.
1: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod

Ty časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků Skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: a Country Rádio samo sebou. Country Rádio.
1: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Pěkné odpoledne, Vaby Rivola na Country Rádiu a písnička Rychlé šípy, a to se hodí, protože právě 30. srpna v roce 1940 začal vycházet román na pokračování v časopise Mladý hlasatel Záhada hlavolamu Jaroslava Foglera. Knižně byl poprvé vydán o rok později v roce 1941. Jde vlastně o první díl stínadelské trilogie o rychlých šípech, kteří v tajemné čtvrti Stínadla, obývané hochy, vonty, pátrají po původu a osudu záhadného hlavolomu zvaného Ježek v kleci a jeho vynálezci Janu Tleskačovi. Na záhadu hlavolamu potom navazuje román Stínadla se bouří, určitě máte doma. No a v roce 1986 tuto trilogii doplnil román Tajemství velkého vonta. No a na motivy těchto opravdu masově milovaných knížek vznikl televizní seriál Záhada hlavolamu. Vysílán byl v 70. letech, 69-70. No a v roce 93 potom byl do kin uveden celovečerní film Záhada hlavolamu. No a ten hlavolam, to byl tedy Ježek v kleci, který je mimo jiné navržen jako předmět, který by příští rok měl letět do vesmíru, aby reprezentoval naši republiku. Příští rok totiž poletí astronaut Aleš Svoboda do vesmíru, no a na palubě by mohl mít sebou Ježka v kleci. Záleží taky hodně na veřejnosti. Ten nápad totiž můžete podpořit, ale můžete samozřejmě navrhnout i nějaký svůj nápad, svůj návrh, který lze podat tedy do 18. září na odkazu českacestadovesmíru.cz. No a v listopadu se dozvíme, jak to dopadlo.
1: Lampu zhasni, už je pozdě, musíš spát, říkala máma o půlnoci tolikrát. Zhasnul jsem na

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A ještě jedna vzpomínka na léto, která nám pomalinku končí. Jirka píše, Jitko, i já chci přispět svoji trošku do mlýna. Letošní léto totiž bylo festivalové, i když oproti minulým letům skromnější. Byl jsem pouze třikrát, no Jirko, klobouk dolů, třikrát. Za to se skvělou atmosférou. Posílá malou ochutnávku z folkové lichnice, protože Jirka poslal totiž i fotky, to taky můžete posílat. Bylo taky huntování těla ve Špindlu, 80 km za týden, nějaký ten hrad, zámek a završili jsme to v týdnu pražské zoologické zahrady, kde jsem vyzkoušel vstup neboli vles za 1 korunu a bylo mi trapně ne z toho věku, co mám na hrbu, ale z toho, jak jsem tu korunu hledal v peněžence. Hezký zbytek víkendu přeje všem Jirka.
0: Country Radio.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Country počasí.
1: Zítra bude krásný den, dopoledne déšť, odpoledne sluníčko. Zítra je pondělí 31. srpna, dopoledne bude převažovat oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, ve kterých vítr zesílí. Odpoledne bude srážek ubývat a postupně čekáme polojasno. Teploty 21 až 25, na jihovýchodě 28, na horách 17.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Všechno nejlepší k narozeninám vám všem, kteří jste se narodili 30. srpna. Zdravíme Vladiny, Vladinky, Vladany, Vladislavy, Vladimíry. Tak to jsou všechno tvary jména Vladina. A znamená to jméno žena, která vládne. Všechno nejlepší. Dobře děláte. Pojďme rozdávat hudební dárky, tak jak je to zvykem v písničkách na přání na Country Rádiu, které vysíláme každý den mezi 17. a 18. hodinou. Objednávat můžete nejlépe v předstihu přes webové stránky www.countryradio.cz. Zdraví vás Jitka, zdravím vás na vaše oslavy, anebo jen tak, když posloucháte Country Rádio. A co bude na řadě jako první? Milé Country Rádio. Zahrajte prosím mé ženě Martě k dnešnímu 30. výročí, kdy jsme spolu, je to perlová svatba. Zahrajte prosím písničku S tím bláznem si nic nezačínej. A s tímto vzkazem děkuju ti, Marti, že si to se mnou vydržela a doufám, že už si mě necháš jako originál do konce života. Marek. Blahopřejeme.

0: Posloucháte písničky na přání. Milé Country Radio, zahrajte prosím pro paní Marii Pinkavovou písničku od Michala Tučného Šťastné staré slunce. Moc zdravíme děti a vnoučata. Milé Country Radio, v pátek oslavil Patrik Svoboda z Aury v Kopřivnici 35. narozeniny, stejně tak jako Country Radio před 14 dny. Přeji mu vše nejlepší, pohodu v životě, šťastnou rodinu a hlavně pevné zdraví. Až se potkáme, poštamprli si dáme. A posílám písničku Hospůdko od pana Majera. Moc děkuju, zdraví Olin. Krásné narozeniny.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání můžete i volat, zvedám telefon. Tady jsou písničky na přání na Country Radio. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchač Mirek.
1: Mirku, co dáme?
2: Co dáme? Chtěl bych zahrát Potvory od Jiřího Šmicera.
1: Hledám, za chvilku zahraju. Hezkou neděli, naslyšenou.
2: Děkuji, naschranou.
1: Milé Country Radio, prosíme, zahrajte naší milé chalupářce z Hlohové, paní Jiřince Roučkové, k jejímu významnému životnímu jubileu. Přejeme hodně zdraví, hodně elánu, stále kvetoucí zahrádku, radost z vnoučátek, z dětí a z manžela Honzy. Vzkazujeme, máme tě moc rádi, užij si písničku, která bude jenom pro tebe od skupiny COP, pár minut. Blahopřejeme. Prosím, milé Country Radio, zahrajte nějakou hezkou písničku paní vedoucí na autobusovém nádraží v Prachaticích, která nám včera moc pomohla nad rámec svých pracovních povinností. Moc děkujeme, Hana a Jana.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Zdravím do rádia a chtěl bych pozdravit svého otce Aloise, neboli Loizu na Podštát a poděkovat za skvělou oslavu a dobře naložené maso na grilování. No a taky mu chci ještě jednou popřát všechno nejlepší k narozeninám. Jeho syn Pája. Blahopřejeme taky k narozeninám. Ahoj, Country Radio. Zahrajte nám v neděli na cestě z Itálie Blue Moon of Kentucky. Moc děkuju, Pavel. Dobře dojďte.

0: Pešáků.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Pohodovou jízdu, dobrý dojezd přejeme. Pozor v Prachaticích, u obce Prachatice, konkrétně na silnici 141, tam došlo k nehodě. Osobní automobil havaroval do svodidel. Jeďte se zvýšenou opatrností. 474, silnice druhé kategorie Návsí, okres Frýdek Místek, tam došlo před chvilkou k dopravní nehodě, bohužel se zraněním. Jeďte se zvýšenou opatrností. A ještě Ostrava doprava. Z důvodu výstavby pevné jízdní dráhy na ulici Vítkovické dochází ke změně organizace dopravy tramvajových linek 1, 2 a 13. Platí až do středy 16. září. Uvedené linky budou část trasy vedeny odklonem přes Mírové a Mariánské náměstí. Na lince číslo 10 bude provoz dočasně zastaven a zastávky Dolní Vítkovice, Hlubina a Don Bosco nebudou dočasně obsluhovány MHD. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: My zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Je to k neuvěření, ale v pondělí společně na Country Rádiu oslavíme 6 let společného vysílání.
2: Cože, to není možné, že bych si s tebou každý všední den povídal 4 hodiny.
1: No je to tak? Sfoukneme 6 svíček z dortu, který připraví Vláďa, a taky si zapatláme nosy od chlebíčku s vajíčkovou pomazánku, píšeš si?
2: Aha, takže moment, tím chci říct, že to všechno chystám já?
1: No tak jasně, a kdo jiný?
2: Tak to jo. Těšte se na sfoukávání svíčky i další sváteční pořady, které pro vás chystáme. Třeba Dospíváš to, nebo Poznáte, kdo jsem?
1: Tak v pondělí v 6 při svátečním vysílání se těší Kačka s Vláďou. Country Radio.

Tady jsou písničky na přání na Country Rádiu. Prosím, zahrajte mé ženě Pavlínce k zítřejšímu svátku něco od Vlasty Redla. Všechno nejlepší přeje a děkuje manžel Michal. Ahoj, zdravíme všechny a zahrajte nám píseň Oregon od Pacifiku, prosím. Jsme na Srubu u Kyselky, posloucháme vás na rádiu na baterky. Dnes měli k obědu masa na ohni a písnička bude pro kamarády Marušku, Miloše, hezký den za všechny, Mary, Hřib, Betty.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš, buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a odva

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání se dá i volat. Přeju dobrý den, milé Country Radio. Měl bych přání a sice zahrát pro manželku Lenku Machovou k dnešním narozeninám písničku od Michala Tučného Báječnou ženskou. Přejeme hodně štěstí a hodně lásky, manžel a syn. Krásné narozeniny. Ahoj Jitko ze Super Country Rádia, zahraj mi prosím k narozeninám písničku od Rangers, kde se zpívá o táboře, díky moc Honza z tábora. Tak Honzo, všechno nejlepší a ještě vezmeme někoho do party na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý večer, Jituško. Tady Stáňa, já mám k vám dneska prosbu.
1: Ano.
2: Maminka má výročí úmrtí, jestli byste jí mohli poslat nahoru matčiny růže.
1: Matčiny růže.
2: No, ty jsou krásný a ono to na ní sedí.
1: Dobře. Písnička je nachystaná za chvilinku.
2: Děkuji moc, že jsem se dovolala. Vy jste můj anděl strážný, Jirko.
1: To si nemyslím.
2: Děkuji, mějte se hezky, opatrujte se, nashledanou.
1: Hezkou neděli, naslyšenou, Stáňo. Písnička pro Honzu, Tábor.

podveď a strach, který ti oči sluní, až zmizí rychle, prosím, hleď, jako ten sníh, co padal loni, máš po sněžence bledou pleť, však

0: Tolik dnešní písničky na přání na Country Rádiu. Ty další zase zítra v 17 hodin. No a jak bude zítra? Zítra je pondělí 31. srpna, dopoledne čekejte bouřky a déšť, odpoledne slunečno. Dopoledne bude považovat oblačno až zataženo, na většině území déšť, přehánky, lokálně i bouřky. Odpoledne bude beze srážek a postupně čekáme většinou polojasno. Teploty zítra 21 až 25, na jihovýchodě 28 a na horách kolem 17. Povane mírný jihozápadní vítr. Přeju vám i nadále hezkou neděli s Country Rádiem, za chvilinku Miloš a Bonanza, loučí se Jitka. Ahoj.
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
2: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country
3: Rádio. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Je 18 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Dobrý podvečer, já jsem Miloš Keller a tohle je nedělní písničková mini hit paráda Country Rádia Bonanza. 5 soutěžních písní, potom vaše telefonické nebo SMS-kové hlasování a na konci hodiny vítězná písnička. Dneska Bonanza Trumpská, za týden pak bude Super Bonanza, čili vítězná písnička z dnešního pořadu se objeví na 4. startovní dráze za týden. Pojďme na to. Vaby a Miky Rivolové a přátelé, Letokruhy, jednička.

Generál mi nedal moc času, abych odhlásil i dvojku, takže to udělám. Teď dvojka byl Roman Pokorný z Lejden, tohle byla trojka, Zlatý orel a Vožbor Benjovent generál. A teď tu budeme mít čtyřku v naší trampské bonanze. Vlak na Dobříš a Pepa Buřbrán, Pasivce a Ká duchů.

Startovní dráha číslo 4, dnešní tramské bonanzy, vlak na Dobříš a Pepa Burs Brown, pasivce AK Duchu. A ještě pětka a potom už budete moci hlasovat, Cestáři Praha v letních nocích.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Jak leto kruhy na kanadskej sosách.
2: Tak tu máme rekapitulaci Vaby a Miky Rivolové Letokruhy.
1: Mají psán na umšelej krosách, protože Zlejden nemá pochopení.
2: Tohle je dvojka Roman Pokorný Zlejden.
1: Zlejden hledá kamarády zraní.
2: Zlatý orel, generál.
3: Bývalo to vojna jak řemeň.
2: Vlak nedobříš a Pepa Butch Brown, pasivce a káduchu.
3: Císař pán Bůh za to velneben.
1: Ten se stokrát...
2: A konečně pětka cestáři Praha v letních nocích.
1: Provědí do těch letních nocí, co nám vydou pamětí.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Čas podívat se také na naše webové stránky, jak jste hlasovali o americké Bonanze z minulého týdne. Dopadlo to stejně jako ve vysílání, vyhrála písnička, kterou natočil Rod Stewart, a na nahrávka se jmenuje Have You Ever Seen The Rain. Zazní za týden v Super Bonanze na třetí startovní dráze, pravidla jsou jasná, pokud vyhrála stejné jako ve vysílání, tak ji nehrajeme a hrajeme dál.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Poslední dnešní dopravní informace zůstanou v Praze. Dávejte pozor zejména v okolí Prahy 7 a Letné. Chystá se tam významný fotbalový zápas a je tedy jasné, že bude omezená průjezdnost po ulici Milady Horákové na Letenské pláni. Také v Korunovační bude omezován provoz a počítejte i s tím, že se to projeví i v Letenském tunelu a na nábřeží. Další doprava zítra po ránu. Šťastnou cestu.
2: Country Radio. Housle,
0: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity.
4: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
5: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
4: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
5: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
4: Aha, takže probouzeného, ne?
5: No, vždyť to říkám.
4: Aha. Country Radio.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Jak pleto kruhy na kanadských sosách, sedí kolem ohňů večerní.
2: Tak tu máme rekapitulaci Vaby Rivola a Miky Rivola a letokruhy.
1: Jedni z mála, jedni z poslední, protože zlej den nemá pochopení.
2: Dvojka Roman Pokorný, zlej den.
1: Jeden hledá kamarády z rání,
3: jede na přehlídku generál.
2: Zlatý Orel a Vožbor, Benjo Band, generál.

0: Vlak na dobří, že Pepa Buř Brown, čtyřka, pasivce, jaká duchů.
1: Císař pán Buř za to velneben.
2: Ten se stokrát na...
0: A konečně pětka, cestáři Praha v letních nocích.
2: Do těch letních nocí, co nám vydou v pamětí.
3: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Pár minut před 19. hodinou je dohlasováno, rozhodnuto a za chviličku zazní vítězná písnička. Bude znít na čtvrté startovní dráze za týden v Superbonanze. Děkuji všem, kteří hlasovali, typovali, telefonovali. Dneska to bude SMS-kový vítěz z poslední trojčíslí 128, takže poprosím z téhož telefonního čísla s koncovkou 128 o adresu, aby bylo kam poslat CDčko. Pětice písní se objeví na webu, budete moci pro ně znovu hlasovat. Za týden zkontrolujeme, zdali vyhraje ta vítězná písnička ze dneška nebo nějaká jiná. Já doplním, že to byl souboj dvou písní, tak uvidíme, jak to bude vypadat na webu za týden. Tady je vítěz.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Dobrý den, přátelé, na vlnách Country Rádia, kde právě posloucháte další díl cyklu Zdravíčko, doktore Vladimíra Mertlíka. Náš dnešní díl bude věnován pánevnímu dnu. A proto je mým hostem dnes specialista urogynekolog z kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice doktor Luboš Karásek, PhD, kterého zdravím obvyklým. Zdravíčko, doktore.
2: Zdravíčko, pane Mertlíku.
1: Co si máme pod pojmem pánevní dno anatomicky představit a jaké funkce pánevní dno v lidském těle plní a proč se o něm v posledních letech mluví více než dřív?
2: To jsou dobré otázky. Pánevní dno, jak už název napovídá, je dno lidského trupu a ta hlavní funkce je v podstatě to, že drží veškeré orgány v dutině břišní a na svém místě. To je ta hlavní anatomická funkce. A ty další funkce jsou spojené s jeho strukturou. Uvnitř pánevního dna jsou uložené svěrače, takže další funkce je svěračová, to znamená drží všechno, co má držet v útrobách uvnitř. A pak jsou to ještě dvě, řekněme, doplňkové funkce. Jedna z nich je sexuální, umožňuje rozmnožování a jeho správnou funkci. A ta poslední funkce je spolupráce s dechovými svaly, to znamená správné fyziologické dýchání a, řekněme, správné nastavení i posturální nastavení těla.
1: Jak poznáme, že pánevní dno nefunguje správně? A jaké obtíže bývají nejčastěji spojeny s oslabením pánevního dna? A
2: špatné fungování pánevního dna se nejčastěji projeví, nebo nejdříve projeví naprosto nespecifickými obtížemi. Můžou to být bolesti zad, bolesti bederní páteře a podobně. To jsou dost často věci, na které vlastně se na počátku nemyslí a
1: nedávají se do souvislosti.
2: Přesně tak, nedávají se do souvislosti a šikovný fyzioterapeut například je schopen toto odhalit. A v pozdější fázi jsou to nejčastěji obtíže spojené s vyprazňováním moči, tedy typicky inkontinence moči, nechtěný únik, nebo například cestu pánevních orgánů.
1: Co bývá příčinou nebo kořenem toho takzvaného oslabení pánevního dna?
2: Tak tou nejčastější příčinou je vaginální porod u žen, což je sice fyziologická věc, ale bohužel anatomicky evoluce ještě nestihla dořešit veškeré detaily a ten porod bývá dost často traumatický. Nemusí to být trauma veliké, které vyžaduje nějaké operační řešení, ale jsou to drobná traumata a poranění, která potom s následným stárnutím a změnami tkání vedou k těmto poruchám.
1: Já jsem se v přípravě na ten náš dnešní rozhovor, nebo jsem narazil na obrat, že příčinou nebo problémem může být i nadměrné napětí svalů pánevního dna. O co se jedná?
2: To se může stát, je to v podstatě opak toho častějšího nálezu, toho oslabení. Nadměrné napětí svalů může vzniknout jako reakce na nějaké dlouhodobé bolestivé podněty, na infekce v malé pánvi, nebo například jako následek taky poranění. Dochází k tomu, že pánevní dno, které je svalová struktura, a je to sval jako každý jiný v těle, je nadměrně napnutý, nerelaxuje, neuvolňuje se. A tato kontrakce vlastně dlouhodobá zase může zhoršovat ty přirozené funkce.
1: Říká doktor Luboš Karásek, specialista urogynekologie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnici, host dnešního Zdravíčka doktore Vladimíra Mertlíka, kde jinde než na Country Rádiu.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
3: Dům je ještě zavřený, to nevadí.

brzo bude ráno. Zas jdu od ní. Jdu domů stejnou cestou, kterou tolikrát jsem šel. Jsem bohatší o slib, co jsem dal, a hlas se mi chvěl, že až teď přijdu domů,

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Jakou roli, pane doktore, hrají a kde je ta role jaksi těžší, složitější? Při sestupech pánevních orgánů to oslabení nebo naopak nadměrné napětí? Co je horší?
2: Horší je to oslabení. To je naprostá většina našich pacientek. Ta trpí právě tím oslabením a jsou to i ty častější obtíže, což je inkontinence moči a sestup pánevních orgánů.
1: Aha, takže i ta inkontinence.
2: Přesně tak.
1: To měla být další otázka. Tak je, čili sestup pánevního dna souvisí s inkontinence souvisí se sestupem pánevního dna. A jak souvisí, a to jste zmínil na začátku, a to je zložité, jak to souvisí s bolestmi zad, pánve nebo kostrče?
2: Souvisí to spolu tak, že pánevní dno, jak jsem řekl, je svalová struktura a ty svaly jsou napojené nejenom na kostěnou pánev, ale v podstatě i na páteř a přes další struktury i na hrudník a další svaly. A pokud to pánevní dno nefunguje, jak má, ty svaly nekontrahují, jak mají, tak toto se přenáší samozřejmě i na další části trupu, což může vést například ke špatnému sklonu pánve, přetěžování páteře a přetěžování svalů podél páteře.
1: Můžou mít tyto projevy, toto poškození nebo změna funkcí, může mít vliv i na sexualitu, na sexuální funkce a tím pádem kvalitu intimního života?
2: Rozhodně může, protože tou sníženou v podstatě funkcí pánevního dna dochází i ke snižování sexuálního prožitku. U žen může být problém například dosažení orgazmu nebo dostatečná lubrikace. U mužů mohou být poruchy erektility. A je to dáno tím, že v součástí pánevního dna jsou i nervy a cévy, které vyživují pohlavní orgány a tou dysfunkcí dochází i ke jejich postižení.
1: Takže to není jenom ten jaksi změna té polohy, ale prostě spíš změna a poškození určitým způsobem nervového systému v té oblasti.
2: Rozhodně, myslím si, že dokonce je to zásadnější, že ta poloha orgánů vlastně nemusí hrát takovou roli, naopak právě to, ta senzitivita, to čití, porucha čití může hrát zásadnější roli.
1: Posloucháte Zdravíčko doktore Vladimíra Mertlíka na Country Rádiu a posloucháte tím pádem i mého dnešního hosta, specialistu urogynekologie, lékaře 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice doktora Luboše Karáska, PhD.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

Grotoru nad krajinou, volací zde Krištof VI. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Proč bývá, pane doktore, funkce, nebo proč je, pane doktore, funkce pánevní odna důležitá během těhotenství a zvláště pak po porodu ty změny?
2: Já bych trošku poupravil otázku. No? Důležitá primárně před porodem a během porodu. Ten stav po porodu pak už je nějaký následek. Důležitá ta funkce, protože při spontánním vaginálním porodu prochází ten plod, respektive potom novorozenec otvorem v pánevním dnu a ta svalová struktura v podstatě se musí roztáhnout natolik, aby to miminko prošlo. A správně fungující pánevní dno je schopné se roztáhnout natolik, teda, že ten plod projde a nedojde k žádnému poranění těch svalů. V případě, že to pánevní dno nefunguje tak, jak má, nebo je ten porod například rychlý, nebo je tam nějaká jiná komplikace, může dojít k poranění pánevního dna, které následně tedy může vést k nějakým obtížím po porodu. Ale správně nastavené pánevní dno, správně, řekněme, vycvičené nebo v dobrém stavu, je základ pro fyziologický porod.
1: Vede mě to k otázce, skutečně platí obecně, že to pánevní dno a otvor, kterým vychází tedy plod, posléze, jak jste řekl, novorozenec se jim stane, že je to vždy úměrné obecné velikosti plodu. To znamená, že vše ostatní, pokud by to nebylo takhle, tak je to už trošku anomálie. Jsme skutečně, já se ptám laicky, jsme skutečně, nebo ženy, nastaveny tak, že by s tím neměl být zásadní problém?
2: Zásadní problém by být neměl, ale z evolučního hlediska vidíme, že v posledních, řekněme, stoletích se zvětšují váhové parametry novorozenců.
1: Aha, tam jsem ale mířil.
2: A zároveň v podstatě evoluce zatím nezměnila obecně pánve žen. A na druhá věc je, že pánevní dno, respektive pánev žen, evolučně pořád není nastavená na svislou chůzi. Pořád je to struktura, která vychází, řekněme, z pánevního dna savců, kteří chodí po čtyřech. A tyto dva faktory, když se zkombinují, tak vedou k poměrně častým poraním toho pánevního dna.
1: Aha. A jak to máme my s naší pánví muži?
2: Muži mají štěstí, že nerodí, takže...
1: A je také, ten vývoj je na stejném stupni?
2: Na stejném stupni, ano.
1: Takže stran našich pánů bychom stále ještě měli vyhel po čtyřech.
2: Přesně tak.
1: To byla otázka, kterou jsme vlastně předběhli, protože jsem se chtěl zeptat, jestli problémy pánevní od nás se týkají pouze žen a nebo i mužů. Byť tedy vaší specialitou jsou pánevní dna žen. Týká se to obou.
2: Týká se to obou.
1: Jaké problémy, vím, že to není váš obor, ale dovolte mi tu otázku, řeší i muži problémy s pánevním dnem často? Víte od vašich kolegů?
2: Ano, ty problémy řeší muži poměrně často. Dlouho to bylo také tabu. Pacienti tyto problémy neřešili nebo nechtěli řešit. Každopádně v poslední době těchto pacientů přibývá a jsou to primárně poruchy erektility a sexuální dysfunkce.
1: To znamená, že tam hraje roli nějakým způsobem i, že hrají roli i poruchy funkce nebo onemocnění prostaty?
2: A to je, řekněme, druhá velká skupina a to jsou především pacienti po jak nezhoubných, tak zhoubných nádorech prostaty, kdy hlavně po operačním řešení může dojít k poruše funkce pánevního dna, například k inkontinenci moči. A to je druhá velká skupina mužů pacientů, kteří řeší pánevní dno.
1: Jsme před posledním vstupem, se odmlčíme na chviličku, posledním vstupem dnešního Zdravíčko doktore Vladimíra Mertlíka na Country Rádiu, kde je hostem doktor Luboš Karásek, specialista urogynekologie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnici Luboš Karásek.
0: Zdravíčko doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc nechci.

že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku smašlí a v ní

0: budeš chtít.
1: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
2: Mohou, pane doktore, existovat, předpokládám, že ano, bohužel, ale co s nimi? Chronické pánevní bolesti? Jaký postup jako lékař, jaký postup jako pacient má člověk provést?
3: Chronické pánevní bolesti určitě existují a jsou častější, než by bylo
2: záhodno
3: řekněme, a než se tuší. A jako chronickou pánevní bolest označujeme bolest, která trvá víc než 3 měsíce. To je jenom definice, řekněme. A pacientka, která trpí pánevními bolestmi, mohou mít různý charakter, od nějakého pálení po tupou bolest a bodavou bolest, je to vlastně jedno, by měli v první fázi navštívit svého gynekologa, nechat se vyšetřit, vyloučit nějaké akutní příčiny této bolesti. A pokud tento specialista dojde k názoru, že nenašel nějakou příčinu nebo to řešení, které nabízí, dlouhodobě nefunguje, tak potom je na snadě vyhledat nějakou odbornou péči ve smyslu ambulance bolesti či urogynekologické ambulance, kde se právě těmto bolestem dlouhodobým věnujeme.
2: Vy jste řekl, že tou jistou hranicí, od kdy by se to dalo vnímat jako chronická bolest, jsou asi 3 měsíce. Co může být, to je případ, to znamená, že tam je nějaká zásadnější porucha postavení, polohy toho pánevního nebo jiných vlivů. Co může být příčinou do těch 3 měsíců, jestli mi rozumíte, jaké to mohou být poruchy, nebo jaká to mohou být onemocnění, která nejsou naštěstí ještě chronická?
3: A většinou ta akutní postižení, řekněme, mohou přecházet do těch chronických, takže jako příčina se hodně překrývají.
2: Aha.
3: Ale nejčastěji jsou to nějaká drobná traumata, poranění, například po pohlavním styku, mohou to být infekce, malé pánve, teď v létě velmi, velmi častá věc. A případně to může být, řekněme, první příznak nějakého dlouhodobějšího onemocnění, jako je třeba endometrióza, protože vždycky
2: to je
3: bolest.
2: Co?
3: Endometrióza je chronické onemocnění.

0: Byl sedavý způsob života a nevhodné pohybové návyky, to je něco, co může vést k obecně k oslabení pánevního dna a následně tedy k těm bolestem, jak jsme se bavili o bolesti zad, bolesti beder, takhle přenesených bolestí. A nadváha samozřejmě zatěžuje celé tělo, celý ten pohybový systém, pánevní dno není výjimkou a my vidíme, že pacientky s nadváhou mají ty obtíže úměrně vyšší v porovnání s pacientkami bez nadváhy. Takže ta váha, kterou je vlastně to pánevní dno zatěžováno, hraje určitě negativní roli.
1: Co vy jako specialista, urogynekolog, můžete proti poklesu pánevního dna prostě nebo jakémkoliv onemocnění vlastně učinit. Já jsem narazil dokonce během přípravy na náš rozhovor na zmínku o spolupráci s fyzioterapeuty. Je to pravda? Nebo?
0: To jste narazil správně, protože naše urogynekologická péče by bez fyzioterapeutů nemohla v podstatě fungovat. Fyzioterapie je ten první krok téměř u všech poruch, který volíme, a je to v podstatě 50-50 spolupráce a ten fyzioterapeut či terapeutka prostě patří do toho týmu, který se stará o pacientku. Takže bez nich by to určitě nešlo.
1: Na závěr otázka, jaké nejčastější mýty slýcháte jako lékař o pánevním dnu mezi pacientkami?
0: A ten nejčastější mýtus je, řekněme, dvojí a oboustranný, je to, že buď to ho nemusí cvičit vůbec, nebo že ho musí cvičit hodně a pořád. Aha. A jedno z toho není správně, takže to je asi ten největší mýtus. A potom je to, že pánevní dno je pouze problém starších žen, primárně po přechodu, či žen po porodu.
1: Není tomu tak.
0: Pánevní dno máme všichni a určitě si zaslouží naši péči dlouhodobě a preventivně.
1: Moc, málo jste řekl, že obojí je špatně. Jak jako pacient, pacientka, mám vědět, kde je ta míra? To znamená, že by mělo při zjištění potíží následovat návštěva toho fyzioterapeuta, nebo?
0: Myslím si, že určitě není na škodu. Za mě fyzio není nikdy na škodu.
1: Jak má zjistit jinak, co je tak akorát pro ní? Navíc je to zřejmě velmi individuální.
0: Je to velmi individuální. A samozřejmě, pokud je pacientka bez obtíží, tak řekněme, že to cvičení může být dostatečné, ale jinak samozřejmě vždycky platí, že pokud si nejsem jistý, tak ta návštěva fyzioterapie je indikovaná, je vhodná a po dohodě s fyzioterapeutem buď to budu cvičit jinak, anebo lépe, a nebo méně, nebo více.
1: A to byla poslední slova dnešního zdravíčko doktora Vladimíra Mertlíka na Country Rádiu. Poslední slova mého dnešního hosta, specialisty urogynekologa na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnici doktora Luboše Karáska, PhD. Já vám děkuji, že jste byl a těším se, že budete.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Zdravíčko doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky. Otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky. Neceženou do kuchyně na slaninu z vajíčky.

tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít s

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák, to je turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka. Chystá se na neděli 6. září od 17 hodin v zastávce Radim v Radimi u Kolína. Zahrají Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek, George and Beethovens a moderuje Zdeněk Vrba. 16. Ústecký den porcelánu se koná v pátek 4. září od 10 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Už 14. ročník nadačního festivalu Valdecký háj proběhne 12. září od 13 hodin na Braškově, tedy v okrese Kladno. Zahrají tady Sichravo, Hanna Lounová, Gledli SV, Quintet Písek, Rangers Plavci nebo skupina Na doraz. Tak doražte. A ještě Salon zelenáčů. Ten se koná v úterý 15. září od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace U vodárny v Korní ulici na Praze 3. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz. Odkaz kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radio.

Vítejte u sledování první ze tří folkových hodin nedělního večera na Country Rádiu u pořadu nazývaného Folkmeny, kterým vás provede Miloš Keller. První hodinka je po celé prázdniny a ještě i chvilku po prázdninách bude naše letní folková abeceda. A dneska jsme se dostali k písmenu N. Ale pěkně po pořadě. Úvodní zahřívací kolo obstarali z Hecu a Lazy Harry. A pak už jsme poslouchali Na boso, Carpe Diem a Na čas odplouvám. A další Nka jsou připravena, jakkoliv uděláme trošičku folkovou výjimku, ale na doraz nemůžu zapomenout. Ale dáme si od nich něco jiného, něco méně známého. Bang, bang, bang. Potom Náhodná setkání, Oceán, Náplava, to bude klasika, Rybář a Na pohodu Jaroměř, to je relativní novinka, Hoď kámen. Tak si pěkně užívejte písmeno N.

Tak to byla skupina Na pohodu, Jaroměř Hoď kámen. Teď je tu nachystána kapela Na pořád. Je to takové moderní spojení folku a roku, písnička Obloha. Na ostro, whisky pít, ti se inspirují Irskem, právě tak jako Navzájem, Mary Jane Street. No a potom ještě kapela Něco si přeji a písnička s názvem Byl sám.

naší letní folkové abecedě zatím zůstáváme u písmene N. Tohle byla skupina Něco si přej a nahrávka s názvem Byl sám. Teď kapely s podobnými názvy, protože jedna navalzovala na druhou. Neres nám zahraje, zaspívá Zapoledne, Neřeš, já s tebou žít nebudu. A potom Nestíháme, Utek jsem z domova, to byla úspěšná písnička na portě před mnoha lety. A ještě skupina Netřísk a písnička, která se jmenuje Fénix.

Hodina se pomalu blíží ke konci a seznam kapel, které začínají na N, pomalu, ale jistě také. Zbývají nám Nezmaři a nahrávka s názvem Loď, no a nemůžeme zapomenout na Nedvědy. A tak dám něco, co máme označeno právě jako Nedvědi, méně známá písnička Hop, hop. A tím bude tahle hodinka uzavřena, no a za týden tu bude písmeno M.

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny Country Radio.

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte pořad Folkmeny, provází vás Miloš Keller i touto hodinkou. Písnička od příbuzných Toulavá nezazněla náhodou, zazněla velice příhodně, protože opět mám ve studiu Country Radio hosta Tomáši Tichého. Já tě zdravím, Tomáši, ahoj.
1: Ahoj Miloši, zdravím tebe, posluchače Country a všechny trampy a trampky a kamarády.
0: Tak dvakrát obvykle přicházíš do studia, jednou v půlce června a potom zhruba tak na konci srpna. To je ten druhý festival, Pikovický festival.
1: Ano, jsou to trampské Pikovice, jako vždy.
0: Trampské Pikovice. Kdy budou?
1: Budou 12. září, takže už v podstatě za chvilku.
0: Kolikátý ročník to bude?
1: Bude to 33. ročník, takže vlastně dospěli jsme do Kristových let.
0: No, to je pravda, tak trošičku představ, co tam bude.
1: No, vážení posluchači, my jsme si pro vás zase připravili to nejlepší z naší scény, kterou, co vůbec můžete zažít, jako vždy. Takže já to vezmu rovnou od zhora, tak jak to máme ložený. Honza Nedvěd a příbuzní, Texmeni, Pacific, Schovanky, Nová sekce, Hobou Survival Alva a Sichravo. A u těch dvou kapel se zastavím, protože my jsme chtěli velkou část programu věnovat bratům Rivolovým. Mm-hmm. Takže 2 hodiny tam budou znít Rivolovky. No a mezi ně vsadíme Ixted, což je vynikající vokální kapela, a pak bude hrát vítěz online soutěže Heuréka a završí to Tabásek a Partia, což je vítěz Porty letošní. Porty, takže se skutečně máte na co těšit.
0: Takže to je docela pěkná sestava. My jsme se zahráli právě od příbuzných písničku Toulavá, než si dáme tu další písničku, lehce jenom naťukněme. Začíná se tedy v 11 hodin dopoledne.
1: Přesně tak, v 11 hodin.
0: V kolik hodin plus minus se počítá, že festival končí?
1: Končí ve 23.00 plus maximálně 5 minut, a to proto, protože je připraven zase další vlak, který normálně nejezdí, a tentokrát jezdí ve 23.30, takže všichni lidi, kteří budou chtít jet vláčkem do Prahy po festivalu, mají tu možnost ještě chytit ten vlak.
0: Pacific bude jeden z účinkujících, dáme si písničku a po písničce si povíme, co tam bude za doprovodné akce, protože to je vždycky nedílná součást Pikovic.
1: Přesně tak.

0: Skupina Pacifika Tvůj čas na vlnách Country rádia, protože bude hrát také Pacifik mimo jiné v Pikovicích na pikovickém setkání tramském už v polovině září. Ještě jednou připomeň ten termín.
1: Bude to 12. září.
0: Od 11 hodin dopoledne. V minulém vstupu jsme prozradili, kdo tam bude hrát. Určitě to taky na plakátech, viď? A na webových stránkách, jako jsou webové stránky.
1: www.trampskepikovice.cz.
0: No a nedílnou součástí Pikovic jsou nejrůznější doprovodné akce. Slíbili jsme posluchačům, že je představíme, tak co to bude?
1: Přesně tak, pro takový ty ne úplně nejmenší, nebo respektive pro ty úplně nejmenší je tam samozřejmě skákací hrad, protože my si vychováváme mladé trampy. Jednou se mě jeden posluchač zeptal, proč na Tramské Pikovice skákací hrát? No, protože my si už od malička vychováváme trampy. No a ty, co nejsou úplně nejmenší, tak ty můžou rýžovat zlato. A ty, kteří jsou ještě větší, tak ty už se můžou zapojit do soutěže železný tramp. To už se stala tradiční akce, kdy ty kluci a holky dokonce obíhají na lyžích celý areál. Je to děsná sranda, ale dostávají za to opravdu krásné ceny. No a pak tam máme, pro ty ještě větší, tam máme Zlatokopa Toma. Ten zase obíhá celý areál se sáňkama, na kterých je plný náklad zlata. Jo, takže to je taky skvělý. Dokonce běhá i s ryčem, kdyby náhodou někde nějaký zlato potkal. No a pak tam máme samozřejmě pro takový ty zvídavější, takový ty od 10 do 15 máme tam skauty. A ty je budou učit, jak se mají chovat v přírodě, jak mají rozdělávat vohýnek, jak se mají eventuálně zachovat, když se v tom lese objeví, aby po nich nezůstal nějaký nepořádek nebo něco takového. Takže vo všechny je postaráno, každý, kdo bude chtít, tak se může zapojit do nějaký soutěže.
0: Tak v pauzách mezi povídání se půjdu na skauty podívat, abych se taky něco dozvěděl, jaký jsem skaut a jaký skaut nejsem.
1: Přesně tak.
0: Teď já se taky ale půjdu podívat pochopitelně i na nejrůznější občerstvení a stánky, ty tam také bývají, co tam bude letos.
1: Bude toho tam mraky jako vždycky, bude tam samozřejmě výborný jídlo, zase jsme se poučili od minula, takže bude tam výborný jídlo, bude tam výborný pití, spousta výborného pivka, medovina, všechno, káva, všechno, co si dokážete představit, takže všechno tam budete mít na jednom místě od těch 11 až do 23 hodin.
0: Jak je to se stanováním, parkováním, se psy a podobně?
1: Stanování je možné buď to v areálu, ale to už máme skoro zabraný, to už nám zbývá posledních pár místeček, a jinak stanovat se může na druhé straně, na té pikovické louce, tam se dá stanovat zadarmo i parkovat zadarmo. Darmo, takže respektive také zadarmo, to úplně za pár kaček, ale místa tam je dost.
0: Takže to jsou takové ty organizační záležitosti. Ještě úplně na závěr připomeň jednou ten výčet kapel, které tam budou.
1: Jasně, takže ještě to jednou vezmu od těch největších jmen. Honza Nedvěd a příbuzní, Texmeni, Pacifik, Schovanky, Nová sekce, Hobous Revival Alva, Xtet, Sichravo, Heuréka a Tabásek and Partia.
0: Tihle všichni tam budou hrát a zpívat. My pochopitelně na Tramské Pikovice budeme ještě poutat v kukátku, takže pokud jste si posluchači dneska všechno nezapamatovali, tak to uslyšíte v průběhu týdne v našich kukátkách. Tohle byl Tomáš Tichý, se kterým jsem si povídal o Pikovicích. Hobous Revival Alva uzavřel tohle povídání. Pokud byste nevěděli, kdo to jsou a co to jsou, tak uslyšíte, a jinak se hodně věnují rivalovkám. Je to tak?
1: Je to tak. Já se na vás všechny moc těším. Mějte se krásně. Ahoj.

Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

kajaku plul jsem k ránu v arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očim houře v pololehu, cvakl jsem touka

0: Papuchalk.
1: Papuchalk.
2: Papuchalk.
1: Papuchalk.
3: Skupinu Mňau Mňau Band důvěrně znáte z našeho vysílání už nějakou dobu. Proslavili se hitem o motoráku N152 v Bonanze, ale úspěšně soutěžili také s písničkou Kánoe ve folkových stupních. Obě písničky jsou z jejich nového prvního CDčka a tohle CDčko budou také křtít. A na tento křest si připravili i zajímavou veršovanou pozvánku.
4: Osadou mocný nechť hlas jme se nést. Mňau Mňau Band, že má mít CDčka křest. Vcuc, to je plackyté vznešený název a křtění 2. září je v Praze. Já sám si na tu věc mile rád přivstanu, ač je to až v 7 na večer v Kaštanu. Zapijem všecičko, dojde i na kance. Za kmotra pozvem si Míru Ošance. Kdo chce své místo mít ten večer jisté, v SMS tiket nech uchvátí lístek. Zdráv buď, ať na náš křest nešels, či šellis, tím končím zvaní za Mňau Mňau Band šelís.
3: Tak a ještě pro jistotu ten termín zopakuji, pokud by to v tom veršování zapadlo. 2. září od 19 hodin večer v pražském klubu Kaštan, to je na Bělohorské v Praze 6. Přeji hodně návštěvníků.

0: Po prázdninové pauze se opět ozývá Pavlína Bublina Plchová s informací o tom, že pokračuje notování, tentokrát semifinálovými koly. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj Miloši, zdravím i všechny posluchače Country Rádia.
0: Tak, říkal jsem, že je to semifinále, to znamená, že už tam budou soutěžit interpreti, kteří už soutěžili v těch základních kolech. Kdo konkrétně to bude, kdy, kde a jak?
1: Tak první semifinále bude zastoupeno třemi písničkáři, Oliverem Kolkou, Alici Maule a Mr. Flinkem a třemi kapelami Alba, Jumbo Man a Natanika. Naším vzácným hostem bude kapela, která kdysi notování vyhrála, Bodlo, a vstupné bude jako obvykle v předprodeji 150, na místě pak 170 korun.
0: Pejsci, malé děti a podobně, to známe, ti tam mohou. A teď to nejdůležitější, kdy a kde?
1: 3. září od 19.30 a jak už je teď obvykle v kulturním domě Kaštan, scéna Unijazzu na Praze 6.
0: To je na Bělohorské 22 a 25. Jenom se zeptám, budou i ty další pokračování první čtvrtek měsíci, nebo tam bude nějaká výjimka?
1: Ne, všechno už teď bude první čtvrtek měsíci.
0: Na notování pozvala Pavlína Bublina Plchová. Ještě poprosím o webové stránky, pokud si posluchači nic nezapamatovali.
1: Všechno, co potřebujete k prvnímu semifinále vědět, najdete na www.notování.
0: Takže já ti děkuji, přeji hodně návštěvníků a těším se.
1: Já taky děkuju a budeme se na vás těšit.

0: telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď Olda Dolejš ze Sekvoje. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Skupina Sekvoje bude mít koncert kdy, kde a podobně. Pozvej posluchače na váš koncert.
1: Takže já vás pozvu. Bude to Sekvoje Fest, který je k výročí 45 letům skupiny Sekvoje. A bude to 5.9. Bude to Hauspalka u Kozy, Filipova ulice 337 a je to Oldřichov v Háji. Mm-hmm. Je to blízko, kde se dělá festival ze Schánuta, je to kousíček za Friedlandem.
0: Dobře, máte to někde na webových stránkách?
1: Máme to na webových stránkách.
0: A adresa těch webových stránek?
1: Je to Sekvoj.
0: Mm-hmm. Takže pod tímto názvem posluchači najdou i konkrétní údaje. Ještě jednou tedy místo a čas?
1: Místo čas. Je to místo hospoda u Kozy, to je známá hospoda, kde je nejlepší kolena, jako tam je z Moravy. Ale bude tam muzika, jestli můžu říct, kdo tam bude hrát. No. Je to od 17 hodin, je to 5. září. A bude tam hrát kapela, Sekvoj a bude tam hrát kapela Avízo, kapela Hlas z hor, bude tam hrát kapela Větrno a kapela Na čas.
0: Dobře, tak to je celkový seznam, nejenom tedy pozvánka na koncert Sekvoje. Já ti děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
1: Děkuji.
0: Tak jo, měj se, ahoj.
1: Ahoj, Miloši, ahoj.
0: A já ještě jednou zopakuji, že Motorest Hausmanka u Kozy je v Oldřichově v Hájích a to je kousek severně od Liberce.

Skoro v závěru téhleté hodinky rubrika, která bývá úplně na začátku, ale abychom naše hosta nezdržovali, tak jsme to trošku přehodili. A to rubrika gratulační nebo vzpomínací. Zahrála, zaspívala skupina Pětník písničku s názvem No tak jo. 31. srpna 1999 byla vokální skupina Pětník založena. A další termín 3. září 1955 se narodila zpěvačka AG Fleku Blanka Táborská. Ta nám zaspívá Barvu nebe.

0: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Někdo trpí trémou, někdo by se styděl. Párkrát jsem už v zákulisí vážné tváře viděl. Já ale na pódiu jsem rybou ve vodě. A čím víc diváků, tím víc jsem v pohodě.

jadroníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána probudíme den. A další bude napsaná, zůstáváme těmi, kteří přežijí.

0: A tohle už je připomenutí, že za týden se opět rozběhne soutěž Folkové stupně. Přes prázdniny měla volno, zrekapitulovali jsme si písničky soutěžící v této sezóně. No a nová sezóna 2026-27 začne v září, první zářivou neděli. Dva postupující z června, tohle byl jeden, Honza Novorka, díky písním. Druhý postupující, Sejfy Ponka, Cestou domů, zazní za chviličku. No a já už mám vybrané tři další soutěžící jako novinky do zářijového kola. Podrobnosti jsou na našem webu.
1: Už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drováků. Jak už je to asi dávno, co jsem vypad od nás baráku. Teď jen 12 strun mě doprovází cestou Bůh ví kam. Kolik jsem už takhle

No a úplně nakonec téhleté hodinky opět pohled do folkových osmdesátek. Tohle byl Můj vlak a skupina Vodáci a ještě dvě písničky si zahrajeme. Tu jednu takovou, která by možná byla i nějakým tím přáním školáků, kterým prázdniny končí. Úsvit natočil písničku Dva roky prázdnin a závěr této hodinky obstará RC Folk Napíšem si lístek. Pokud posloucháte reprízu, tak je to všechno. Pokud posloucháte nedělní premiéru, po 22. pokračujeme.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

je tam staré kódlův most. Ale když tam dvany chrápu, tak toho mám vždycky dost. Tábor to je město Žižky, Krumlov, UNESCO a Hrad. Olmec ten má dobrý tvar gledisky, ale těžké jsme.

náměstím se pišní Budweis, Třeboň zase rybníky, v Třebové tam majou pražci a světový rychlíky. Sušice ty majou sirky, Děčín svoje.

0: A je to poslední hodinka nedělního folkového večera nazývaného Folkmeny na vlnách Country Rádia a i to vás provede Miloš Keller. V této hodince už se spíš tak nezávazně pohybujeme od písní známých k méně známým a zase naopak úvod, pochopitelně jako vždycky zahřívací kolo. Jedna tuzemská, jedna zahraniční, Žalvana Spol tam na Piccadilly a Gordon Lightfoot, Rainy Day People. A pak jsme slyšeli Flair Cestou z bílého koně a také Bokomaru a Pavla Jelínka Kulový. A u Bokomary a některých jejich veselých písní bychom se mohli zastavit. Bokomara dá tedy ještě antitrenkovou a sexy kuplet o zdravé Magdě. A pak už to bude folk tým v brněnském Bronxu, nebo Jan Eret Neruším. Tak doufám, že vás muzika nebude rušit, ale bude se líbit.
1: A tu jednu z veselaní?

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Tak tohle byl Aleš Petržela, Anděl z popela, předtím Jan Eret, Neruším. A u Aleše Petržely bychom se mohli ještě na chvilku zastavit. Dáme si další dvě. Jednu novější, Aleš Petržela a Člověk a Bůh. A jednu starší, Cukr a sůl. A pak už to bude třeba Ivo Jahelka nebo skupina Bluesberry. Trošku nespravedlivě zapomenutou písní Vepřový ovár.

jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

jezdíme, na slepý koně sázíme, žabým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedný kusta dvoje uši, tak poslouchej jak uši, chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si soucit s láskou, berem to snad s láskou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou.

Představte si Pepu, Dřepu, Adamově rouše a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a trchlápek, vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo na míč.

0: představili Pepu v dřepu, Vadamově rouše a mrňavýho kocourek do zadku ho kouše. Zatěl drápek a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou břímbo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, bo humor je připraví, trest za újmu na zdraví.
1: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádiu.

0: pak půjdem spolu ven. Parararara, šupi dupi didam.
1: V této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

A to už jsme se dostali k zahraniční porci folkové muziky. Tohle byl Pete Seeger. Za chviličku ještě Donovan, Joan Baez a také Leonard Cohen. A jakkoliv se s vámi teď v tuhle chvíli už rozloučím, tak to nebude poslední mluvené slovo v této hodině. Hned po Donovanovi vám připomene, o kom a o čem bude album týdne po 23. hodině, tedy pořad, který si chystá kolega Milan Schmidt. A úplný závěr této hodinky pak patří Jirkovi Vondráčkovi s písničkou Z karavany pro tento týden. Písničku Z karavany pro příští týden uslyšíte zítra v čaji o 6. po 6:30. A já ještě doplním, že po půlnoci reprízujeme staropražské a prvorepublikové písničky, které si chystá pod názvem Dostaveníčko s první republikou tým kolem Patroly Šlapeto. Premiéru má tento pořad jednou za měsíc, pátek po 19. Tak a teď už Donovan.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme nové album Marty Johnsona Všem holkám.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Hezký den, milí posluchači. Máme tady poslední srpnový týden a to taky znamená, že mám pro vás písničku tohoto 35. týdne. Vybral jsem písničku mé milé kolegyně Denisy Markové, protože se mi líbí, jaký Alan Mikušek složil, líbí se mi, jaký Denisa otextovala a taky, jaký naspívala. Občas si s námi zaspívá, s námi, to znamená Svokobere, když je ta příležitost, ale mezi námi přece nebudeme čekat, až možná přijde ta ojedinělá chvíle a já vám ji teďka pěkně pustím a vy si ji můžete poslouchat celý týden. Ta písnička prošla naší karavanou a zazněla také v poslední 96. Tu si určitě najdete na YouTube kanálu Country Rádia, protože tam jsou všechny karavany, které jsme od roku 2018 natočili. Takže Denisa Marková a její písnička Pane můj.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Radio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si poslechneme album od sympaťáka, kterého jsem před časem potkal na festivalu Budýnský poutník, kde se objevil po boku Jindry Kejaka. Zaujal mě jeho projev a když jsem ho pak s Jindrou slyšel víckrát, dali jsme řeč. Dohodli jsme se, že až něco natočí, představím jeho písně v rádiu. A to už se také stalo, a sice v dubnu loňského roku, kdy jsem vám představil album Maličkosti, které z poloviny patřilo Jindrovi Kejakovi a z poloviny Martimu. Po roce už přichází se svým solovým albem Všem holkám a to si přehrajeme dnes. Ale nejprve pár slov k Martimu Johnsonovi. Je z České Kamenice a dá se zařadit jako folk popový písničkář. Chytlavé melodie, srozumitelné texty, které cílí na běžné životní situace, jsou přitažlivé a lezou, tak říkajíc, pod kůži. Příjemně působí i na pódiu a v posledních letech je vidět víc a víc. V dubnu 2025 získal cenu diváka na portě v Nymburce. V roce 2026 postoupil z Jablonecké porty do Řevnic a odnesl si cenu posluchačů z SMS hlasování. Dá se tedy říci, že jeho písně chytají a my si poslechneme první polovinu jeho alba, které mimochodem vyšlo velmi pěkně zpracované na flešce. Ty písně se jmenují Píseň o životě, Houpavá, Ještě je čas, Blízká a Všem holkám.

určitě dneska. Na stole zbyla fotka, kde si tak hezká.

Jako mladý měl jsem jich dost, holek pro zlost i pro radost, lásky a štěstí, co má mít řád. Tak jsem to zkusil a to mám rád.

tak jsem to zkusil a to mám rád. Jedna víc chtěla, druhá zas míň, ta třetí zabrala mi celou skříň.

0: S Milanem Šmitem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
1: Posloucháme album Marty Johnsona Všem holkám. Marty je pro mě známý více jako kytarový, velmi příjemný písničkář, ale album, které posloucháme, má kapelní aranže. Podle jeho slov bude na pódiích k vidění jak sám s kytarou, tak i s doprovodnou kapelou. Rozdílné aranže jeho písničkám sluší a tak obě verze budou mít určitě u posluchačů úspěch. Album nahrál Marty sám s využitím moderních technologií a my si dáme písně Za to ti díky, Vrátil bych to zpátky, Potají a ty a já.

Tolik tedy album Marty Johnsona Všem holkám. Nechám si pro sebe a nechám taky na vás, zda upřednostníte jeho známější písničkářský projev samotného s kytarou, anebo tlustější zvuk s kapelou. Jisté je, že jeho písničky jsou moc fajn a snesou obě varianty, protože jsou to písně, jak já rád říkám, samonosné. Tak vám přeji dobrou noc a určitě se uvidíme s Martym někde na festivalu.

Vešel si tichej a sám, neměl si čas vytáhnout zbraně. To ráno před sebou mám,

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Country Radio. Dostaveníčko s první republikou. Country
1: Radio. Dobrý den, dobrý večer nebo dobré ráno. Hlásí se vám modulátor Marek Ženkl. Hodin je tolik, kolik právě je, vysílá Country Radio První republika.

0: Již po 106. se vám hlásí Svobodné country rádio První republika. U mikrofonu je Oťas Litomyský,
1: Karel Hoza
2: a Marta Falvisovová.
0: A co vás dnes čeká a nemine? Rubrika Postavičky zašlých let zemí koruny české.
1: Další rubrika je Vaříme a kuchtíme s Anastázií Ingrediencí Dochutilovou.
2: A pak taky rubrika Vtipe vylez a pak zase zales.
1: A nakonec soutěž o ceny a tradiční Radonovo moudro.
0: No a jak to tak vidím, nevidím, bude zase něco k uvidění.
2: Jak může být v rádiu něco k uvidění, Oťásku?
1: No, dneska je možná všechno.
2: To jo.
0: Hele, nepřerušujte mě, sakra, jo? A jak to tak slyším a neslyším, tak zase bude něco k uslyšení.
1: Ano, OK. Takže vážení a milí, nastavte oči a uši. Dostaveníčko s První republikou
3: právě začíná
2: být slyšet i vidět.
0: Nech toho, ty

0: Country Radio.
1: Země koruny české mají své mnohé historické osobnosti vesměs neprávem zapomenuté. Ve své době však byly všeobecně známé, ovlivnili duch doby a dostali se do mnoha legend, pověstí i písní. Byly to osobnosti svérázné, dnes bychom řekli alternativní, které se vymykaly běžným způsobům žití a chápání konvenční společnosti a tím vyčnívaly z davu. Často za to byly potrestány úpadkem, zavržením či chudobou na sklonku jejich života. O to víc si zaslouží alespoň vzpomínku v našem dostaveníčku. V každém díle vzpomínáme na jednu z nich a dnes to bude...
2: Dnes to bude František Gellner. Básník, spisovatel, karikaturista, ilustrátor, který patřil mezi bořeče, básníky specifické, anarchistické neboli básníky života a vzdoru. Patřil do skupiny mladé generace českých spisovatelů, kteří začali tvořit na přelomu 19. a 20. století. Mezi ně se kromě Františka Gellnera řadí i...
3: A teď zase já. Kde pak? Tady si člověk musí vzít slovo sám. Takže, dále to byli pánové Viktor Dyk, Fráňa Šrámek, Karel Toman, Stanislav Kostka Neumann, a Petr Bezruč. Mohli bychom ještě jmenovat i Rudolfa Těsnohlídka, Jaroslava Haška a Jiřího Mahena. Ale byly tady i dámy, například Růžena Jesenská, Růžena Svobodová, Božena Viková, Kunětická, Hana Kvapilová a nakonec Marie Majerová, ale o té bude ještě řeč.
2: No, tak to už ti stačí a teď zase já. Jejich tvorba byla značně ovlivněna anarchismem, antimilitarismem a vitalismem, což byla oslava života a přírody. Někteří z nich byli součástí hnutí Omladina a všichni působili na pozadí mladočechů a vedli bohemský život. V poezii používali hovorové i slangové prvky, jo, a často se scházívali v Neumannově vile na Olšanech, aby tam poklábosili a popařili.
4: A teď zase chvilku oťas. Já jsem tady totiž taky, víte?
2: No,
4: kde je vila S.K. Neumanna na Olšanech, sice nevím, ale za to vím, kde má na Olšanech rodinnou hrobku. Aspoň to neměl daleko. Ale bacha, něco jsem se o něm dozvěděl. I když neměl dokončené středoškolské vzdělání, stál se z něho nakonec, a teď teda žasněte, jo. Básník, esperantista, překladatel, literární kritik, novinář, spisovatel, politik, vydavatel, anarchista, prozaik, policist... Yeah. Policista, ne, publicista a redaktor. Žasnou, no, to je úctyhodné, co? Tak mě napadlo na podobné téma, jestli může být analfabet akademik.
3: No a může?
4: Může, ale nesmí to být člen korespondent.
2: No, to...
3: no jo, srandičky. Ale to jsme od Gellnera poněkud odbočili, pánové. Ten, co by absolvent Technické univerzity ve Vídni, pozbíral taky řadu titulů. I když na to měl daleko méně času. Ve 33 letech na počátku první světové války rukuje František Gellner v srpnu roku 1914 v Mladé Boleslavi do rakousko-uherské armády. Je odvelen na haličskou frontu, kde je pak 13. září téhož roku prohlášen za nezvěstného. Kde je Františkovi konec? Nebylo nikdy zjištěno.
2: Ach jo, z propadené války. Ztratili jsme v něm básníka, spisovatele, malíře, karikaturistu, novináře, ilustrátora, dramaturga, grafika, redaktora a krásného blázna.
4: Ale takovej je už život a my s tím nic neuděláme. Tak se pohodlně usaďte, nalejte si něco dobrého k pití, k tomu nějakou mňamku a pustíme si písničku.

0: Léto s Country rádiem.
1: Jak jsme již zmínili, byl náš František povahu buřič a tudíž ležel mnohým recenzentům hluboko v žaludku. A nejen recenzentům, přirozeně i recenzentkám. Jakási dáma, kterou nebudeme raději jmenovat, při posuzování jedné jeho básně napsala. Cituji. Jeho cynický pošklebek se často snoubí s krutou bezohledností. Konec citace. Další posuzovatel u téže básně prohlašuje, že je to doklad Gellnerova nejkřiklavějšího rouhačství.
2: To je pořád stejné. Tihle ti takzvaní recenzenti, moralisti by možná měli problém i s básní Skákal pes přes oves. A nyní pár slov k jeho korespondenci. Gellner píše v srpnu roku 1901 svému příteli Josefu Svatopluku Macharovi. V současné době pracuji na románu, ale věř, nejde mi to nějak od ruky.
3: Jo, o tom románu v té době také píše své přítelkyni, jediné dámě svého srdce, pozor, Marii Majerové. Cituji přímo z dopisu. Vede se mi velmi dobře. Piju jako bezedný a píšu román. Má to být asi 80 archů a já už napsal skoro dva. Původně to mělo být drama. První dějství na Mariánce, druhé dějství v bordelu, třetí dějství v nemocnici, čtvrté dějství v kriminále. Ale sešlo z toho. Každopádně žádný rukopis románu se v Gellnerově pozůstalosti nezachoval. Za to se ale zachovala hořká komedie o třech jednáních pod názvem Přístav manželství.
1: Ano, název je podobně jako titul druhé Gellnerovy sbírky Radosti života, míněn ironicky. Děj tříaktové hořké komedie se odehrává v nejmenovaném maloměstě. Sem přijíždí hlavní hrdina, věčný student Štěpán Karbuský, aby si při své bídné přeletavé existenci přivydělal kondicemi. V místním hostinci se setkává se svými dávnými známými z univerzitního prostředí, který už studia dokončili. Každý z nich má v této hořké komedii svůj příběh. My se ale budeme věnovat pouze Karbuskému. Ten se v hospodě seznámí se starším měšťanem Holešem.
2: A nechtěl bys mě třeba pustit ke slovu, nebo teda vlastně ke stolu, když jsme v hospodě? Hele, Holeš, ten má sice krámek s mýdlem, ale jeho hlavní zálibou je karban a pivo. Ale má taky dceru Žany, která se sice ve městě netěší zcela neposkvrněné pověsti, přesto nebo právě proto si s ní Karbuský udělá známost. Tatík v něm vidí pro svoji dcerušku budoucnost a tak studenta u sebe ubytuje a na studiích ho podporuje.
3: Jenže a jak už to tak bývá, počase zjistí, že to mladý muž s tím studiem a následně se společenským postavením moc vážně nemyslí. Chce jej nejprve vyhodit z domu. Nakonec si vše promyslí a nabídne Karbuskému, aby se s Žany oženil i jako nedostudovaný a převzal po něm krámek s mýdlem. On s tím nakonec souhlasí a naplňuje se tak první příběh z přístavu manželství.
1: No a já myslím, že je teď správná chvíle na další písničku, která přesně o takovém studentíkovi nestudentíkovi pojednává.

0: František Hellner proslul jako básník. My teď zmíníme jeho verše, které tenkrát způsobily...
1: Ne, jak by to řekl náš Karel, rachot jako voda pod jezem. A my ostatní bychom řekli hukot, jako když píkneš do vosího hnízda. Zkrátka recenzenty to pořádně nadzvedlo, jako když nadzvedneš recenzenty. No dobře, no, báseň se jmenuje Konečně je to možná věc. A tady je.
0: A věru, co zde v Evropě? Mě to všechno již mrzí. Kdybych měl peníze na cestu, zmizel bych odtud brzy. V Africe pro mne teprve život by nabil ceny. Za nocí měsíčních křepčí tam kol ohňů nahé ženy.
1: Hargot, a země je tam plná lvů a lidé lví mají sílu a v řekách málo vody je a mnoho krokodýlů. Když vystuduju hornictví a inženýrem budu, do Afriky se vypravím dobývat zlatou rudu.
0: Bohatým anglickým kramářům budu tam kopat jámy, pak do některé spadnu sám, přísloví za pravdu dámy. A nebude-li ze mne nic, praštím-li studiemi, do Afriky před půjdu jen, to všechno jedno je mi.
1: Práci tam hledat nebudu, co lenoch bez profese, s šelmami budu se o závod prohánět po pralese. Vezmu si za ženu gorilu. Myslím, že shodneme se. Má srdce divoké jako já a též je bez konfese.
0: Bez konfese, to není běžný výraz. Vysvětlím, znamená to, že je bez vyznání.
1: Což u goril je běžná věc?
0: No tak pozor, pozor, s tím tak úplně nesouhlasím.
1: Hele, ty znáš nějakou gorilí sektu?
0: Samozřejmě. Světkové je gorilovi. Chodí po dvou od stromu ke stromu a rozdávají časopis Smažná lež.
1: No to je teda ultra gorilina.
2: Pánové, oťásku, prosím vás, přestaňte blbnout a pojďte si ještě něco říct o Františku Gellnerovi, co by kreslířovi a karikaturistovi. No,
0: tak říkej, no.
2: Prosím vás, dobře. Tak František byl s tím... No, já jsem si to taky chtěla zkusit. Ne, už nebudu blbnout.
0: Takže
2: František byl svým uměním zachycovat rysy tváří několika tahy pověstný už v dobách studií, kdy maloval karikatury profesorů. Pozor, jo, to dělal můj manžel taky, ale to není. Jeho karikatury z dob, kdy působil v Brně v Lidových novinách, by vydali na samostatnou kapitolu. Zlí jazykové tvrdí, že v době předválečné naštval svými karikaturami tolik pohlavárů, že kdo ví, jak to bylo s tou jeho nezvěstností a zmizením. Jisté ale je, že 13.9.1914 byl, jak jsme si již řekli, prohlášen za nezvěstného. Zkrátka se po něm slehla zem a navždy zmizel.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Country Rádio. Posloucháte Dostaveníčko s První republikou.
1: Gellnerovy básně si vzali mnozí hudebníci v pozdějších letech za své. Zhudebnili je a měli s nimi úspěch. Například Jaromír Nohavica, báseň Radosti života. Nebo skupina Vysací zámek, píseň Všichni mi lhali. Nebo Pepa Nos, To je teď celá moudrost moje. A další a další.
2: A my si teď vezmeme za svou, neboli takzvaně do dílny, jednu z nejznámějších básní Františka Gellnera, a tou je zmíněná báseň Všichni mi lhali. My ale nebudeme zhudebňovat, provedeme s ní něco zásadnějšího. My totiž podrobíme vědeckému literárnímu rozboru.
1: Ano, dneska je doba, kdy máme nepřeberné množství vysokoškolsky vystudovaných, humanitních, mega odborníků. A byla by obrovská škoda nevyužít tohoto potenciálu i v našem pořadu.
2: A proto jsme si pozvali expertku na rozbory básní z Univerzity Královy. A paní, tady je titulu, až oči přecházejí. Doc, PhD, Marfuši, Omáklovou, PhD, MBA, Discis Gisfist, nositelku Nobelovy ceny za literaturu, kterou získala za svou unikátní práci s názvem Environmentální ekologický rozbor díla Proč ten jetelíček roste u vody a jeho dosah na ochranu práv menšin.
3: Dobrý den, pojďme na rozbor.
1: Paní docentko, já rovnou začnu. Budu recitovat verš po verši a vy uděláte ke každému i hned literární fundovaný vědecký rozbor. Ano?
3: Ano.
1: Všichni mi lhali, všichni mi lhali, blázna si ze mne dělali.
3: Autor je frustrován okolím a cítí se, že je podveden a ponížen.
1: Přede mnou citem se rozplývali, za zády se mi vysmáli.
3: Autor je frustrován okolím a cítí se, že je podveden a ponížen.
1: Žurnály, básníci, učenci lhali, po léta za nos mě vodíce.
3: Autor je frustrován okolím a cítí se, že je podveden a ponížen.
1: Muži mi lhali a ženy mi lhali. Ženy ty lhali mi nejvíce.
3: Autor je frustrován okolím a cítí se, že je podveden a ponížen. A co víc, svádí své ponížení na ženy, což je zcela skandální a nutno jej razantně odsoudit.
1: Pokračuju. Srdce mé stále po lásce prahne, nikomu však již nevěřím.
3: Autor svůj přízemní chtíč nazývá prahnutím po lásce a nutno jej razantně odsoudit.
1: Když někdo ke mně ruce své vztáhne, ustoupím bojácně ke dveřím.
3: A pozor, a autor přiznává své nízké pudy a prchá před odpovědností ke dveřím. No, nutno jej razantně odsoudit.
2: Tak vám, paní Discis Fix Gis docentko, to by nám prozatím asi stačilo.
3: No, to nestačí. Aha. Vy si teda neuvědomujete, jaké školy napáchal on autor, kterého teda já ho ani neznám, jo. Ale že ho poznám, podám na něj žalobu u ústavního pudu. Teda tohle se jmenuje.
2: Sudu.
1: No. Milí posluchači, tento host se nám, pravda, příliš nepovedl. Báseň Františka Gellnera jsme nestihli rozebrat až do konce, ale určitě si všichni uděláte názor sami, protože celá báseň je všem známá a je dostupná.
2: Foj, teda to byla mela. Myslím si, že si radši asi pustíme nějakou uklidňující písničku.
3: No tak jo teda.
2: Ježíš, zavřete to v okno.

0: Vážení posluchači, před námi je oblíbená rubrika, kde budeme vařit podle jednoduchých, ale velice zajímavých receptů z kuchyní našich babiček a prababiček. Tenkrát byla kromě proslulé Magdaleny Dobromily Rettigové znamenitou kuchařkou i Růžena Hatlapatka Oserečková, která se z komerčních důvodů přejmenovala na Anastázii Ingrediencii Dochutilovou, čímž na chvíli slávu vydobila si a pak upadla v zapomnění. My vám dnes nabídneme další z jejich receptů. Vaříme a kuchtíme s Anastázií Ingrediencí Dochutilovou.
1: Pánové, minule se vám nelíbil můj příbuzný a jeho delikatesa připálení rozemletí brouci ve vyjetém oleji na tekutém pudru. Tomu se sice moc nedivím, ale nemuseli jste ho kvůli tomu nechat zavřít do blázince, no pánové.
2: Ale tak my jsme v tom nevině. On si pro něj chochloušek přijel sám.
3: Ano. Měl už na něj prej delší dobu políčeno a ucítil až do bohnic ten ukrutnej smrad z tý mňaminy.
1: Poj. Ať je to, jak je to. Dneska vám moc vyvařovat nebudu. Dostanete zadělávaný držtky. A když se vám to nelíbí, tak byste mohli dostat třeba do držky.
2: Ajajajaj, ta je ostrá.
3: Ale až budeš strázičko příště absentovat, raději se postíme nebo si dáme chleba se sádlem a s cibulí. Jo,
1: nemyslete si, že zadělávané držky je pochutina jednoduchá. Nejdříve je třeba držky dobře očistit. Dát je asi na půl hodiny povařit. Potom se slejí, propláchnou, dá se na ně čistá voda, teprve se zasolí a nechají se vařit do měka. Také se při nich dá vařit kousek uzeného libového masa. Potom se, jak to uzené, tak též i ty držky rozkrájí na nudličky a slanina se k tomu rozkrájí na kostky. Na kostky, říká. A udělá se bílá jíštka. Jíštička!
2: A jo.
1: Když se již hezky pění, hodí se do ní drobince rozkrájená cibule. Nechá se drobec pejchnout, pak se tam hodí ty držky, i s tím uzeným masem, myslím, že jo. Zaleje se to trochou hovězí polívky, dá se k tomu kousek drobně nakrájené petružele, trochu květu a trochu zázvoru, nechá se to povařit, no a dá se to na mísu. Okolo se může dát něco na koláčky, rozkrájené, smažené žemličky. Tak žerte!
3: Já se bojím.
1: Ať vám to nevystydne. Pivo si doneste sami. Já už spěchám na návštěvu Innocence Credence do nemocnice, protože za chvíli končí návštěvní hodiny.
2: No, tak snad už bude stází příště milejší.
3: No to asi jo, ale když vidí, že nám chutná, že jo? Kájo, no teda, pivo je dobré.

0: vtipe, vylez.
1: Tak dneska by se ty vtipy hodily tematicky zaměřit na básníky a literáty. Co říkáte?
2: Jo, to by se Frantovi Gellnerovi určitě líbilo.
3: Jo, tak já to mám přesně jeden takový. Potkají se dva kamarádi a ten jeden říká: ahoj Franto, jak se ti vede? Ale stal jsem se básníkem. A už si něco prodal? No, něco jo. Televizi, kolo, auto, chalupu.
2: No, krutá pravda.
1: Tenhle znáte? Chlubí se mladý perspektivní spisovatel kamarádům. Jsem lepší než Dostojevský. Dostojevský idiota jenom napsal, ale já jsem se jim i stal.
3: Bourák,
2: a teď já. Malý syn avantgardního spisovatele přinese domů pětku z diktátu. Otec se na diktát plný chyb podívá. Obejme syna a nadšeně zvolá. Krása! Konečně někdo z naší rodiny pochopil, že pravopis je jen zkostnatělý přežitek omezující svobodu ducha a lidská práva.
3: To má tak vypadat, stavíkovo.
4: To by měl Gellner radost, ano.

0: Sloucháte Dostaveníčko s První republikou. Následuje soutěž o ceny.
1: Vážení a milí, jestli jste dnes pozorně poslouchali Dostaveníčko s První republikou, potom by vám jistě nemělo uniknout, jak se jmenuje hlavní hrdina Gellnerovy tříaktové hořké komedie. Za A. Manžuský, za B. Karbuský, za C. Babuský, za D. Bambus. Opakuji, jak se jmenuje hlavní hrdina Gellnerovy tříaktové hořké komedie? Za A. Manžuský, za B. Karbuský, za C. Babuský a za D. Bambus.
2: A vaše odpovědi zasílejte na e-mail promus@centrum.cz. Odměníme 2., 5. a 8. správně odpovídajícího posluchače naším CDčkem. Dnes jsou to ti, jejichž pořadové číslo má po vydělení 3, zbytek 2.
3: Hele, a není to náhodou úplně blbý? Proč bychom nemohli odměňovat prostě první 3 správně odpovídající posluchače?
1: No proč? To je, Marti, takový můj jemný matematický humor.
2: No, to je teda pravda. Příště už ti na ten tvůj debilní nehumor ser...
1: No, ach jo. Já tu matiku asi neprosadím.
3: Ale prosadíš. Teď začne školní rok a můžeš se s ní vyblbnout naplno na svých studentech.
1: A my teď přidáme tradiční moudro Radanovo. Tentokrát to, a navážu na ty vaše předchozí kidy, jo? Na to moudro Radanovo o vzdělávání, učení a přemýšlení. Tak schválně, otázku. Řekni ho. Dobře, nevíš.
2: Nevíš.
1: Tak to řeknu já. Aha. Učit se bez přemýšlení je zbytečné, ale přemýšlet bez učení je nebezpečné. A s tímto moudrem se s vámi loučíme, kdy za mikrofony byly
2: Oťas Litomyský,
3: Marta Falvisovová
1: a Karel Hoza.
3: Takže za měsíc už v plném běhu školního roku.
2: Kdy Karel bude naše děti oblažovat násobilkou, ne-li něčím nebezpečnějším.
1: Jak nebezpečnější? Ty jsi to moudro asi nepochopil.
3: Naslyšenou!
2: A zdar všem pardálům.

Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí. Dřív než rychladnem a spletnem, ještě jednou hlavu zvednem.

0: Jo, Kris Kristofferson, tomu říkám hitmaker.
1: Take the ribbon from your hair.
0: A když se takové písně ujme třeba Naďa Urbánková.
2: Sej mi stuhu hedvábnou.
0: A nebo Michal Tučný.
3: Nikdy nevěř vteřinám.
0: Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze již zítra od rána výhradně na Country Rádiu.

0: Co je zase tohle?
1: Židle.
2: Židle.
0: No a co židle?
2: Humor.
1: Humor.
0: Humor ze židlí.
2: Samozřejmě. Ze židlí se dá zařídit taška řízený, nepodceňujte.
1: Stačí trošku přemýšlet. Hlejte se, jděte za dveře a dělejte jako, že nic nevíte.
0: No já taky nic nevím.
2: Tím spíš vám to půjde.
0: Tak dobře, tak já jdu za ty dveře.
2: No.
1: Tak, ty si sedni. Sedni si, tak. Kdo pak to klepe? Koho pak to k nám nesou, ty čerti? Koho pak to k nám nesou? A pan nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt. Vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
0: Já nikam nejdu, já mám být za těma dveřma.
3: Prosím vás, nekažte nám humor. Vy musíte dělat, co my dva chceme. Když vám řekne, že jste se přišel podívat na byt, tak jste se přišel podívat na byt.
1: Proč byste taky jinak chodil otravovat do cizího bytu? To my jsme vás brzo s manželkou hnali.
0: Ale počkejte, s jakou manželkou?
1: No se Šimkem.
0: Šimek, to je vaše manželka?
2: Jako.
0: Nic jsem neřekl. Tak já jdu za ty dveře. Už jsem za dveřma.
1: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu?
2: Budeme-li mít štěstí, táto, jistě přijde. Už v tom vlhku nemohu žít.
1: A pan nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
0: Tak se jdu podívat na ten váš byt?
1: No, my ještě nevíme, zdali ho vyměníme, viď, mámo?
2: Správně, táto. Byt je to pěkný, pane nárožný, sluný, suchý. Podej mi ručník, táto, ať se otřu. Těžko se s ním budeme loučit.
0: S kým?
1: No s bytem.
0: Vy se s ním budete loučit?
2: O jako.
0: Nic jsem neřekl.
1: Pozor, teď to přijde. Chcete jistě kávu?
0: No tak, no, to bych si dal.
1: Posaďte se.
0: No jo, ale tam sedíšíme.
2: Já jsem manželka.
0: No ale to si mám sedat na vaši manželku.
1: No jistě, přece si na ní nebudete lehat. To už by nebyl humor. Pro mě, možná pro vás a pro ní.
0: No tak, já si na ní teda
1: ale
0: sednu.
1: Ale ne, to už je pozdě, ona už slyšela, že byste chtěl na ní sedět. To už je prozrazený.
3: Prosím vás, vy jste všechno zkazil, takhle se k tomu humoru vůbec nedostanem. Obrátíme to, budete Šimek jeho manželka, já budu nárožný.
0: Jo, tak já už to chápu, já jdu za dveře.
2: Ale ne, vy tady musíte zůstat se svým mužem, ne?
0: Jo, tak.
2: Já půjdu za dveře.
0: A vy se na nás budete dívat klíčovou dírkou.
3: Prosím vás, co bych na vás asi viděl. Já půjdu za dveře a budu čekat, až zaklepu.
1: Zkrátka, až já řeknu dále, tak on zaklepe.
3: No, tak jeden.
1: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu? Nepřijde náhodou?
0: Budeme-li mít štěstí, jistě přijde, byt je příliš suchý.
1: Ale ne, vlhký.
2: Přeci nebudete měnit suchý byt, abyste byli blázni.
0: No ale mě jste říkali, že byt je poměrně suchý.
1: No jo, ale to si byl ještě nárožný. Teďka se Šimek a navíc moje manželka, tak víš, že byt je vlhký. Tak co tady mluvíš o suchu, čověče?
0: Já vím. On je nárožný, on je teďka za dvezma, ale předtím byl Šimek tvoje manželka. A víš, že byt je příliš vlhký, tak ho nebude chtít s náma vyměnit.
2: Ale budu, já mám smysl pro humor, já nejsem nárožný.
1: Ale teďka seš nárožný.
2: Ale já vím, že jsem nárožný. Smysl pro humor, mě vlhkost nevadí.
1: No vidíš to, vlhkost nevadí, to bude kvůli humoru bydlet třeba na lodi.
0: No, prosím, když je takový dobrák jednoduchý, tak co bysme mu nabízeli ten náš byt za ten jeho byt? Necháme si byty v oba, jemu dáme klíč od pramice, ať bydlí na lodi.
2: Já nejsem dobrý ani jednoduchý, já nejsem jenom blbej. Tady přeci vůbec nešlo o výměnu bytu. Tady šlo o to, aby si nárožný se dvomilem na jeho manželku, zasmáli jsme se a pak jsme se šli v klidu stěhovat. Obrátíme to úplně. Luďku, jdeš za dveře, budeš nárožný, já budu Šimek jeho manželka a on bude Sobota můj manžel. A teď to musí jet.
0: Kdo pak to klepe, koho pak to k nám nesou, ty čerti, koho pak to k nám, aha, pan Sobota.
1: Ale ne, nárožný.
0: Aha, pan nárožný, jistě přicházíte stran té výměny bytu, že? No rádi se ho zbavíme, byt je příliš vlhký.
1: Ale ne, suchý. Přece nepolezu do vlhkého bytu, nejsem blázen, jsem nárožný.
0: Já vím, předtím jsi byl Sobota jeho manžel, teďka jsi nárožný, jsi za dveřma a víš, že byt je příliš suchý.
1: Ale nejsem za dveřma, jsem tady a na vlastní uši slyším, jak byt je vlhký, tak přece sem nepolezu. Nebudu se chtít stěhovat přece.
0: Mámo, proč toho chlapa zveme do kvartíru, když on žádný byt nechce měnit?
2: Protože si mu řekla, že byt je příliš vlhký.
4: Proč jsi mi to říkala, to nesto?
0: Protože jsem nevěděla, že jsem tvoje manželka.
2: Ale prosím tě, ty nejsi
5: jsi jeho manželka, ale ty budeš moje manželka. Já tě chytnu pod krkem a ty budeš říkat, co my dva budeme chtít, protože já to s manželkama umím.
0: Ale takhle jsem si humor nepředstavoval.
1: Jak jsi to představoval?
0: Já nevím, jak veselé.
5: Já jak veselé.
0: No, víno, ženský nějaký zpěv.
1: No, víno, ženský zpěv, tak manželka už něco pila, ženská, to je tak, ona ti něco zaspívá.
5: Jede kauboj, širou stepí, žena byl vždy slepý, lásku žávou.
0: Nechte toho, zastavte, nechte toho, to mě radši chytne pod krkem.
5: Já to o mě urazil.
1: Tak běhneme si ho, mámo.
0: Já budu po krku.

0: On si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

sedla a že prej jsem její typ. Řekla, já dřevaře na dálku poznám, takovej býval můj muž, jako ty kafe míchal si palcem a o jazyk brousil nůž. Můj milej byl ze severu dřevař, měl pevnej hlas i krok, když vousy mu přerostly přes tvář, tak je kousal a spolk. Když poprvé zmohla ho láska, něžně mě do náruče vzal, zlomil mi přitom tři žebra a v zádech na trh sval. Já vařila jsem mu moc ráda, byl při chuti, všechno jí zmoh. Když jsem do sena nalila whisky, tak ho sešral klidně stoh. Nevěděl, co je to zima.

to tenkrát mrzlo tak mocně, že k noci přimrz den, můj milý se poprvé umyl a potom vyšel ven. Už nikdy se nevrátil zpátky, změnil se v čistý

Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.